přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapra-praděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapra-pradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako upravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmutnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svít líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr.

0: co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečka, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zmála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí.
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hej!

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi. A já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit. Jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo půjčit knihovně.
5: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak bych to vám zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Já, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
12: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzla.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Často uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
5: no, nevím. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydáme.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál, jsme rádi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do Trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do Trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, to je tam, jak je slunce, seno a pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku. No říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká léta, je to škoda.
2: No,
1: Já
2: ho přemlouvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil telefon.
2: Doufám, že nás poslouchá.
3: Doma, říkám, prosím. To je pan Troška, poprosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pano, mám to pak. Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pánu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech. A v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedlení Květa Fialová s tím udiveným údivem. Díví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala... se nadechla. Květa udělala... se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, jo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. A chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
3: Naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to kořeň, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažáste, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažáste, vy nerozumíte rusky už, věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tamhle ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažáste, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jím, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Protože dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavím je proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Píšeme ji bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemy. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme ji bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, s tím můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu! A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec. Ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazné.

0: návštěvu, hezký víkend.
1: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
0: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda chce do 2 týdnů ve sněmovně prosadit obnovení EET. Letošní ročník festivalu elektronické hudby Beats for Love v Ostravě byl rekordní počtem účinkujících i diváků. Tědlicko plánuje zvýšit bezpečnost chodců v blízkosti přehrady. Dnes bude v regionu zataženo s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá.
2: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme. Musíme stihnout. Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
1: Poslanci se do lavic vrátí zase zítra. Za dosud největší, a to jak počtem diváků, tak množstvím účinkujících, označují organizátoři letošní ostravský festival elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku v industriální dolní oblasti Vítkovic zahrálo 570 hudebníků. Podle zakladatele a ředitele Beats for Love Kamila Rudolfa prodali dosud největší počet vstupenek. Přesné množství návštěvníků ale festival neuvádí.
3: Více než 180 zahraničních headlinerů na 18 stagech během těch 4 dnů vlastně předvedlo své umění a svou produkci a jezdí k nám stále více lidí ze zahraničí, z jiných měst. Festival má pořád skvělou atmosféru, která se stupňuje a zlepšuje, takže za mě velká spokojenost.
1: Tědlicko chce postavit nový chodník v Závodní ulici u přehrady. Má vzniknout v úseku mezi Průchodní a Kostelní ulicí. Návrh čeká na schválení krajskou správou silnic a Povodím Odry. Poté bude obec pokračovat v přípravě projektové dokumentace. S příchodem léta se v restauracích objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 anebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Co je na jejich zaučování nejnáročnější, popisuje provozovatel dětského parku v Karolince Jan Dudek.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
0: Počasí.
1: V Moravskoslezském kraji dnes bude zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty budou od 19 do 23 stupňů a na horách 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální provoz je zatím na silnicích v Moravskoslezském kraji klidný, bez hlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553
0: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je to tady, začal nám 28. týden roku 2026, je tady pondělí 6. červencový den a začíná i Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, čili program, kterým vás dnes mezi 5. a 9. provedou Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vše dobré a začínáme s Vítězslavem Vávrou.

0: 5 hodin 12 minut a stále posloucháte dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém se trochu zaměříme na historické souvislosti spojené s dnešním datem 6. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. Nothing is over! Nothing! 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
3: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
4: Slušný zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
4: Jipijajej.
2: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
5: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
6: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jak to aktuálně vypadá s počasím v našem regionu? Podíváme se na to. Všude máme většinou zataženo nízkou oblačností, co se týče teplot. Ráno máme relativně chladnější. Ve Frýdku Místku v tuto chvíli 14 stupňů Celsia. V Třinci naměříte o stupeň nižší teplotu. No a jak to vypadá s předpovědí na dnešek? Čeká nás většinou příjemný den. Teploty dnes budou šplhat maximálně ke 23 stupňům, v průběhu dne bude zataženo a může i zapršet, tak pokud se chystáte někam za svými povinnostmi, i když máme dnes státní svátek, tak se možná vyplatí vzít si sebou deštník. Hezký den!
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta, dlouhá 40 metrů, bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
2: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
3: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
4: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí a proto i objekt.
3: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
4: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly, a krásnou šindelovou střechu, a opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo do dnešních dnů, a my jsme museli absolvovat poměrně dlouhou cestu na to, abychom se dostali k té samotné stavbě.
3: Ovce se sem nevrátí, budou ale všude kolem. Kdo bude uvnitř, budou návštěvníc.
4: Krom výstavy, expozice v krásných výhledů z objektu se nám podařilo do něho díky jeho velikosti umístit i ve stavbu, kde je bufet a toalety. Takže se nejedná jenom čistě o expoziční objekt, ale i takové jako jádro a zázemí pro návštěvníky v novém areálu.
3: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
2: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
3: A znáte to číslo, kolik asi těch šindelů je? Počítali jste to?
2: Zhruba střechama 750 metrů čtverečních můžeme počítat 40-50 šindelů do 1 metru čtverečního.
3: My jsme teď uvnitř pajty, která je plná řemeslníků. Zatím chodíme po štěrkové podlaze, ta se zvedne. Kdyby už byla o něco výše, tak bychom viděli ty krásné výhledy na Hažovické kopce, tak jak to známe u ovčínu, obvod tvoří takové ploché desky.
4: No, nejsou to jen tak ledáké desky, ale jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen, tady jsou to délky asi 2,5 metru a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
3: Je to takové křivé valašské.
4: Tak se nám to líbí a ta firma měla dokonce i toto přesné zadání. A nakonec se s tím popraví poměrně dobře. Teď koukám, že nám tady přicházejí ovce.
3: Jako by se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak, návštěvníci se nejen do pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí zítra ráno na summit NATO krátce před prezidentem Petrem Pavlem. Potvrdil to úřad vlády. V Babišově programu jsou obě hlavní akce summitu, úterní neformální večeře i středeční jednání Severoatlantické rady. Vládní i Pavlova delegace odletí z armádního letiště v Pražských Belích. V Českém Těšíně začala policie měřit rychlost v Ostravské ulici. Radnice už dříve zlepšila osvětlení i přechod a přibyl tam také informační radar s ukazatelem rychlosti. Na Bruntásku začal 17. ročník akce Summer Job. 150 dobrovolníků bude týden zdarma pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami anebo třeba s malováním. Cílem akce je propojit generace a přinést do regionu nové vztahy. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem a České dráhy zase do dánské Kodaně. V Bílovci vzniká unikátní stálé muzeum hlavolamů. Bude od jara příštího roku v tamním zámku. Potvrdil to Dušan Lederer, který expozici poskytne velkou část své sbírky. Více podrobností v dalších zprávách. A počasí dnes bude s velkou oblačností a deštěm a teploty 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz v ulici Novosvětská mezi křižovatkami ulici Jantarová a Kcelnici v Opavě Vávrovicích dnes bude omezený. Práce tam potrvají do dnešní půlnoci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pozvánka k poslechu našeho dnešního svátečního dopoledního vysílání. To vás čeká po písni Janka Ledeckého a Věry Martinové. Pěkné ráno.

Rodin, 38 minut v programu Českého rozhlasu Ostrava. Teď jedno upozornění na to, kam se vypravíme dnes dopoledne v magazínu Křížem krajem. Ten vysíláme každý den po 9. hodině. A dnes vás pozveme do Balerova větrného mlýnu ve Spálově. Ten je tak malý, že se tam vedle sebe stěží vejdou tři lidé a my vás za tímto unikátem dnes 10 minut po 9. vezmeme. Tak se nechte pozvat. Teď italský zpěvák Drupy a hned poté informace o počasí.

0: počasí.
1: Budeme se věnovat počasí. My jsme zatelefonovali ostravským meteorologům a zastihli jsme Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v regionu je hodně oblačnosti, přehánky se zatím nevyskytují, teploty jsou od 11 do 14 nebo 15 stupňů, na horách kolem 12-10 stupňů a vítr je slabý západní do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď k tomu, jak bude v průběhu celého dne.
2: Bude hodně oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Odpoledne mohou být některé přehánky silnější. Večer pak budou zase ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách bude v maximech kolem 15 a vád bude mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí nás čeká následně v noci, na úterý a co zítra?
2: Tak ani v noci oblačnosti příliš neubyde, bude oblačno a zataženo, opět místy se objeví slabý občasný déšť nebo slabé přehánky. Teploty v noci budou klesat na 17 až 13 stupňů a bude vát slabý jeho západní vítr. Zítra opět oblačno, přechodně může být až skoro zataženo, ale přehánky se vyskytnou spíše odpoledne a budou lokálního charakteru, bude jich méně než dnes. Teploty zítra pak budou o něco vyšší než dnes. 22 až 26, na horách kolem 18, ale vítr mírný západní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to, hezký sváteční den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, to jste vzal?
2: Už to mám.
0: No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál
0: no,
1: přímo live?
0: Takový klimpr, někdy tam nějaká klapka, jako nefungovala vůbec, ale byl to Hapka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
3: Připomenu, že pořad Osobnosti Česka vám nabídneme už dnes pár minut po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude textař Michal Horáček.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Oprava silnice 56 omezí dopravu v Ostravici. Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Třetí etapa cyklistické Tour de France bude bez diváků. V okolí trasy se šíří lesní požár. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude zataženo s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů. Jsou tady aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Silničáři v úterý začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení se řidiče čeká v 3-kilometrovém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Jak uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, práce podle smlouvy potrvají necelý měsíc.
2: O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu. Cena opravy podle smlouvy dosahuje 26 milionů korun.
1: Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu, zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
1: V Bílovci vzniká muzeum hlavolamů, bude od jara příštího roku v tamním zámku. Potvrdil to Dušan Lederer, který expozici poskytne velkou část své vlastní sbírky. Už teď ji vystavuje v blízkém muzeu. Jak dodává, umístí tam spoustu unikátních hlavolamů z celého světa.
4: Po tom rozšíření, až se přestěhujeme do těch vlastně hlavních prostor, které jsou pro nás připraveny, ty 2500, že bychom tam mohli umístit. Zatím jsme první, kteří připravili a uvedli v život stálou expozici hlavolamů v České republice a na Slovensku.
1: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 000 lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zranil 2 lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu.
0: Počasí.
1: V Moravskoslezském kraji dnes bude zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u Klimkovic ve směru na Brno stojí odstavený porouchaný kamion, tak na to dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lenka Blačová, Petr Soukupe, máme na starosti dnešní pondělí 6. červencové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes máme státní svátek, připomínáme si den upálení mistra Jana Husa, ale také jsou v kalendáři napsána dvě jména, Spytihněv anebo Izajáš. Oslavencům přejeme krásný sváteční den a do světa posíláme teď nahrávku od skupiny Jelena.

0: Kusy kolejnic, ocelové trubky, péra, pružiny. Z toho všeho vzniká třeba velký bar pro novou fanzónu festivalu Colors of Ostrava. Malé ocelové město doplní scénu Steel Stage. Ta nabídne návštěvníkům vychutnávku hudby spíše v klidu, třeba v sedě s dobrým jídlem. Více k tématu povíme krátce před 6:30. Teď pro vás máme pravidelnou ranní rozhlasovou rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Paže propnuté před hrudníkem drží pedlahví. Postavíme se na pravou nohu a 10 vteřin pevně tlačíme ruce k sobě. Dýcháme plynule. Opakujeme na levé noze. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme hodně oblačnosti, místy je zataženo, co se teplot týče, v Karviné teď naměříte něco málo přes 14 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radhoštěm je pak teplota na 15 stupních. No a prognóza na pondělí, ta říká, že po většinu dne bude pod mrakem, na většině území musíme počítat s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty se dnes budou pohybovat maximálně do 23 stupňů v nížinách. Na horách naměříte mezi 13 a 17.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Se skupinou Holky jsme teď pobyli 3 minuty v ranním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Máme přesně 6 hodin 20 minut. Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, tedy spíše odpočinkově laděná Steel Stage. Tu doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily z výrobku i odpadu z třineckých železáren.
1: I hutní provoz, stejně jako hudba, má svůj pravidelný rytmus.
2: Konkrétně z Václavovy kolejny jsme vybrali 2 kolejnice, náběhové kolejnice pro tramvaj.
3: Říká mi Jaroslav Stebel z třineckých železáren.
2: Líbila se nám totiž fotografie dělníků, jak jsou na té traverze, a proto jsme chtěli pro fotokoutek zakomponovat právě náš výrobek.
1: Jaký další materiál se vlastně z té hutí dodává?
2: Steel Stage budou tvořit naše ocelové dráty, které tvoří zhruba 40% naší výroby a budou různě osvětleny. Takže budou tvořit jakoby gro té Steel Stage.
3: My jsme teď v ateliéru Davida Žily, kde ocelové město pomaličku vzniká. A mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
4: To jsou bubeníska různé sady, bude 5 bubeníků na to.
3: Hned vedle je rozložený budoucí bar posvařovaný z třinecké oceli.
4: Kdy nám třeba dodali listové pera, řetězárny, řetězy, pak tady tyhle ty velké matky, ty trůhelníky, to vlastně je všechno, i trubky, to je vlastně všechno jejich materiál, který byl doplněný potom o různé menší fragmenty.
3: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
4: Ten vlastně vypadá tak, že má 2 věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů vysoká. Budou tam jako ozubené kolečka, různé okýnka, to, co k těm jako baráčkům patří. A celé to vlastně bude prosvícené, takže by to mělo dělat jako zároveň velkou lampu 5 metrovou.
3: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiči z Jablunkova musí počítat s omezením parkovacích míst v centru. Kvůli opravě mostu se zmenšilo parkoviště u supermarketu na rohu Nádražní a Bukovecké ulice. Část plochy začala využívat stavební firma, která připravuje náhradní přemostění. Kopřivnický polyfunkční dům Kavárna prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Budova má novou fasádu, zateplení i nový výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do horního patra. Plánovaná oprava schodiště na Ochoz se ale musela odložit. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov. Vyprostili 5 mrtvých lidí. Uvedl to velitel USAR týmu Petr Vodička. Všichni se už vrátili zpátky do Česka. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok v Česku asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Například v Rakousku za nedodržení této vzdálenosti policie dává pokutu v přepočtu až 10 000 korun. Tenista Jiří Lehačka zabojuje dnes o postup do premiérového čtvrtfinále Wimbledonu se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem. 24-letý Lehečka vyzve šampiona letošního Roland Garros Zvereva po třetí, zatím s ním má vzájemnou bilanci 1-1. Počasí na severní Moravě dnes zatažené, objeví se přehánky, odpoledne budou i silnější a teploty dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 v Ostravě ve směru do Polska u Nové Vsi se tvoří kolona, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala náma Marcela Holanová, krátce po 7:30 mám pro vás pozvánku k poslechu našeho dnešního dopoledního vysílání. Naším hostem po 11. hodině bude Eva Jelínek, farářka Českobraterské církve evangelické, a má to přímou souvislost s dnešním státním svátkem. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelínek? O životě v církvi i mimo ní bude dnešní rozhovor, který pro vás připravuje Kateřina Huberová. Začínáme 10 minut po 11.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Budeme se věnovat počasí. My jsme zatelefonovali ostravským meteorologům a zastihli jsme Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v regionu je hodně oblačnosti, přehánky se zatím nevyskytují, teploty jsou od 11 do 14 nebo 15 stupňů, na horách kolem 12, 10 stupňů a vítr je slabý západní do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď k tomu, jak bude v průběhu celého dne.
2: Bude hodně oblačnosti a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Odpoledne mohou být některé přehánky silnější. Večer pak budou zase ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách bude v maximech kolem 15 a vád bude mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí nás čeká následně v noci, na úterý a co zítra?
2: Tak ani v noci oblačnosti příliš neubyde, bude oblačno a zataženo, opět místy se objeví slabý občasný déšť nebo slabé přehánky. Teploty v noci budou klesat na 17 až 13 stupňů a bude vát slabý jeho západní vítr. Zítra opět oblačno, přechodně může být až skoro zataženo, ale přehánky se vyskytnou spíše odpoledne a budou lokálního charakteru, bude jich méně než dnes. Teploty zítra naopak budou o něco vyšší než dnes, 22 až 26, na horách kolem 18, ale vítr mírný západní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to, hezký sváteční den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 7 se v programu Českého rozhlasu Ostrava budeme věnovat pozvánkám s datem 6. července. Dnes je připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa a tak první dnešní pozvánka se týká i této historické události. Tohoto kněze a myslitele si můžete připomenout na akci ve farní zahradě Českobraterské církve evangelické ve Štramberku. Vzpomínkou, která začne v 18 hodin, návštěvníky provede farářka Petra Gajdošíková. Když si uděláte výlet do Příbora, navštivte Centrum tradičních technologií. Mají tam teď mimo jiné výstavu, která přibližuje tradici výroby vlněných ponožek. Centrum je dnes otevřeno od 9 do 17 hodin. A můžete také navštívit na hradě Sovinci nedaleko Bruntálu tradiční šperkařský jarmark. Podívat se tam pod ruce šikovných šperkařů a řemeslníků můžete od 9 hodin. Akce je doplněna o program na 5. nádvoří, kde vystoupí šermíři, tanečnice a lidé uvidí i dravé ptáky.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Festival Colors of Ostrava letos nabídne novou scénu Steel Stage. Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm dnes nabídne přehlídku muzeí v přírodě z celé republiky. Nová polní cesta ve Vítkově uleví dopravě a pomůže cyklistům. Bude zataženo s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Hezké pondělní ráno, jsou tady aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily z výrobků i z odpadů z třineckých železáren.
3: V ateliéru Davida Žily ocelové město pomaličku vzniká a mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady je taková velká barelová bicí souprava.
4: To jsou bubeníky různé sady, bude 5 bubeníků na to.
3: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
4: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů.
3: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia, z Třince a Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: V rožnovském dřevěném městečku se dnes sejdou zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zrbnicích a nově také v Plzni Bolevci. Kdo v areálu vystoupí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Přijdou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou.
1: Město Vítkov obnovilo polní cestu, která bude v budoucnu sloužit cyklistům. Po dokončení připravované soustavy rybníků v oblasti Kozlák se stane součástí plánované cyklotrasy. Nová polní cesta také umožní průjezd zemědělské techniky mimo zastavenou oblast městské části Prostřední dvůr. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků anebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
6: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Počasí.
1: V Moravskoslezském kraji dnes bude zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 23 stupňů, na horách do 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Plzeňské v Ostravě v křižovatce s Mitrovickou se srazila dvě osobní auta a částečně tam blokují provoz, tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ani státní svátek neodradil našeho kolegu Artura Kubicu od toho, aby připravil pár dobrých rad a nápadů do své rubriky Dvakrát měř a jednou řeš. Dnes je určena hlavně tedy motoristům. Ty rady uslyšíte za pár minut poté, co dospívají Karel Zich a Dalibor Janda. Jsme Český rozhlas Ostrava. Vysíláme dnešní sváteční Dobré ráno, o které se starají Lenka Blažová a Petr Soukup. Pěkný poslech.

0: Před půl osmou vám nabídneme rozhlasovou anketu. Naším tématem bude spánek. Ještě než se tak ale stane, pár dobrých rad a nápadů, hlavně tedy motoristům, nabídne Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Určitě pravidelně jezdíte autem, takže kontrolujete tlak v pneumatikách vašeho plechového miláčka. Pravidelná kontrola tlaku alespoň jednou měsíčně je nejsnazší způsob, jak ušetřit peníze za opravy auta. Tak především jezdit na podhuštěných pneumatikách nebo přehuštěných pneumatikách není vůbec bezpečné a v obou případech se zvyšuje riziko jejich prasknutí. Nesprávně nahuštěné pneumatiky navíc zvyšují spotřebu paliva a způsobují vyšší opotřebování brzd i zavěšení kol. Maximální povolený tlak by měl být vyznačený na boku pneumatiky a optimální tlak je uvedený v provozním manuálu, případně na samolepce na zadním okraji dveří řidiče, případně na vnitřní straně dvířek od nádrže vašeho auta. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Většina lidí dnes nemusí do práce, máme státní svátek, mnozí určitě uvažují o výletu a pro takovou činnost je určitě důležité vědět více o počasí. Než vám řeknu, jak to vypadá s předpovědí, tak se pojďme podívat na aktuální situaci do regionu. Všude hodně oblačnosti, případně zataženo. Co se teplot týče, tak v Chuchelné na Opavsku teď naměříte 16,5 stupně. Trochu východněji v Dolní Lomné na Jablunkovsku je teploměr na 13 stupních Celsia. No a teď prognóza na celý den. Měl by být většinou pod mrakem a musíme počítat na většině území s přeháňkami anebo občasným deštěm. Den bude takový trochu upršený. Teploty do 23 stupňů v nížinách, na horách, na hřebenech naměříte do 17 stupňů.
2: Naším svátečním pondělním hostem bude Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Činasky v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Spánek je jednou z nejdůležitějších věcí přispívajících ke zdraví člověka. Je nezbytný pro imunitní systém i správnou funkci mozku. Jeho doporučená denní dávka je zhruba 8 až 9 hodin. Máte potíže se spánkem a kolik hodin denně spíte? Na to jsme se vás zeptali v anketě.
1: To by mě zajímalo, jestli někdo neměl problém se spánkem, ale mám a myslím si, že spím tak normálně, no, že to je 8 hodin. No tak 8 hodin jo. No. A někdy teda míň samozřejmě a někdy víc samozřejmě.
2: Ne, absolutně. Takových 8 hodin.
3: Ne, to je různě. 6 až 8 asi.
4: Mám aktivně 4 hodiny.
5: Víceméně asi nemám nějaké vyloženě problémy spánkové, takže kolik naspím, když jsem neměla děti, tak zhruba těch 7-8 hodin.
6: Spím docela hodně, 8 hodin, ale často mi mám problémy usnout.
7: No, někdy mám problémy se spánkem, no. Těch 6 hodin určitě.
8: Ne, ne. Těch 8 hodin vždycky.
9: No, v poslední době. Mně se chce spát odpoledne, ale já používám hodně léku. Dneska jsem spala výborně, ale třeba včera jenom 2 hodiny. Někdy prospím mají celý den, když je škaredě. Hlavně v neděli, když prší a je škaredě, odpočívám, nedělám nic.
10: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Už víte, co bude uvádět na svých kanálech Česká televize. Za pár okamžiků se od Českého rozhlasu Ostrava dozvíte, co je nového. Krátký zpravodajský souhrn pro vás má Lenka Blažejová.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Podnikatelé by si měli dávat pozor na takzvané katalogové podvodníky, varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší žádné výhody. Železniční dopravci v Česku nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu. Šumperk bude hostit 25. ročník mezinárodního setkání mladých hasičů a mistrovství světa mládeže v klasických disciplínách. Jde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí pro mladé hasiče. Do České republiky přijedou reprezentace z 23 států. Školní hřiště u základní školy Gajdošova v centru Ostravy bude modernější. Centrální obvod akci záměrně načasoval na letní prázdniny. Školní hřiště, které po vyučování využívá i veřejnost, dostane nové povrchy, vybavení i oplocení. Výstava Když byl kámen nad zlato je nově k vidění v muzeu ve Zlíně. Představí kámen, co by surovinu k výrobě nástrojů z geologického i archeologického pohledu. Interaktivní část výstavy umožní návštěvníkům stát se pravěkým člověkem a vyzkoušet si práci s kamennými nástroji. Dnešní den bude v regionu s velkou oblačností, místy se objeví přehánky, odpoledne i silnější déšť a teploty kolem 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Odstavený porouchaný kamion blokuje provoz na dálnici D1 u Klimkovic ve směru na Brno, na to dejte pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vítám, Michal Prokop, posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava, který nás teď zavede do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Tam totiž roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta, dlouhá 40 metrů, bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomene dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
1: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
2: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
3: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí a proto i objekt ovčina.
2: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
3: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly, a krásnou šindelovou střechu, ale opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo do dnešních dnů, a my jsme museli absolvovat poměrně dlouhou cestu na to, abychom se dostali k té samotné stavbě.
2: Ovce se sem nevrátí, budou ale všude kolem. Kdo bude uvnitř, budou návštěvníci.
3: Krom výstavy, expozice v krásných výhledů z objektu, se nám podařilo do něho díky jeho velikosti umístit i ve stavbu, kde je bufet a toalety. Takže se nejedná jenom čistě o expoziční objekt, ale i takové jako jádro a zázemí pro návštěvníky v novém areálu.
2: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
1: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
2: A znáte to číslo, kolik asi těch šindelů je? Počítali jste to?
1: Zhruba střechama 750 metrů čtverečních můžeme počítat 40-50 šindelů do 1 metru čtverečního.
2: My jsme teď uvnitř pajty, která je plná řemeslníků. Zatím chodíme po štěrkové podlaze, ta se zvedne. Kdyby už byla o něco výše, tak bychom viděli ty krásné výhledy na Hažovické kopce, tak jak to známe u ovčínu, obvod tvoří takové ploché desky.
3: No, nejsou to jen tak ledáké desky, ale jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen, tady jsou to délky asi 2,5 metru a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
2: Je to takové křivé valašské.
3: Tak se nám to líbí a ta firma měla dokonce i toto přesné zadání. A nakonec se s tím popraví poměrně dobře. Teď koukám, že nám tady přicházejí ovce.
2: Jako by se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak, návštěvníci se nejen do pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorolog Petr Drobek teď bude hostem našem vysílání. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět právě o aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak v kraji máme zataženo nebo skoro zataženo bez nějakých výraznějších přeháněk a teploty jsou aktuálně od nějakých 14 do 18, 19 stupňů. Na horách samozřejmě chladněji, na hřebenech někde kolem 8 stupňů a vítr ten fouká většinou slabý ze západních směrů s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí 6. červencový den. Jaký bude tedy s ohledem na počasí?
2: Čekáme spíš velkou oblačnost a také na většině území se postupně vyskytnou přeháňky. Ojediněla není vyloučena ani bouřka, až potom večer budou přeháňky ustávat. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr bude zpočátku slabý, ale v průběhu dne se rozfouká mírný západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme dál. Jaké počasí přijde v noci na úterý a co zítra?
2: V noci bude také oblačno až zataženo a postupně místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Ranní teploty budou mezi 17 a 13 stupni a k tomu povane spíš jenom slabý západní vítr s rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Na zítra v průběhu dne předpokládáme, že bude oblačno a přechodně se zatáhne a zejména odpoledne se můžou místy vyskytovat přeháňky a výjimečně není vyloučena ani bouřka. No a teploty budou o něco vyšší než dneska od 22 do 26 stupňů, na horách od 16 do 20 a povane mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tak přepočtený na hladinu moře je 1016 hektopaskalů a relativní vlhkost ta se pohybuje mezi 75 a 95%.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek, my za to děkujeme a přejeme pěkný sváteční den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je státní svátek, většina lidí má volno a mnozí si kladou otázku, jak s tím volnem naložit. Máme pro vás trochu inspirace. S kloboukem na zámek, tak to je název expozice, která je aktuálně na zámku Kunín na Novojičínsku. Vystaveno je tam na 150 pokrývek hlavy pocházejících například od rodin Harachů, Kinských, Lobkoviců anebo Žerotínů. Zámek je dnes otevřený od 10 hodin. Můžete zamířit na zajímavou výstavu do muzea, které je umístěno na zámku v Bílovci. Jednak tam uvidíte velkou sbírku hlavolamů, ale také korunovační klenoty z 5 zemí Evropy. Dodám ještě, že otevřeno je od 10 do 17 hodin. A v areálu Nová osmička ve Staroměstské ulici ve Frýdku Místku pořádají kondiční box s Lubošem Sadkem. Trénink je zdarma, lekce je vhodná i pro začátečníky a začíná se v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. Český Těšín přes prázdniny opravuje vytápění tamní mateřské školy. Fotbalisté Anglie porazili Mexiko a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Dnes bude v regionu zataženo s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová, hezké ráno. Na české podnikatele cílí staronový druh podvodů. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace malých a středních podniků a živnostníků, ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci posílali do datových schránek. Jakub Palata z digitální a informační agentury k tomu říká.
2: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
0: Obyvatelé Krnova vybrali v letošním participativním rozpočtu nazvaném Krnovize projekt dětského multifunkčního hřiště v Sovově ulici. Návrh získal v internetovém hlasování 564 hlasů. Město na něj vyčlení rovný 1 000 000 korun. Hřiště by mělo vzniknout do konce příštího roku, potvrdila to mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Český Těšín začal s letními opravami v mateřské škole na Akátové ulici. O prázdninách stavební firma rekonstruuje ústřední vytápění. Původní otopná soustava byla v havarijním stavu. Náklady vycházejí na 1 700 000 korun. Říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
3: V rámci stavby se demontují stávající otopná tělesa a rozvody potrubí. Topení v koupelnách budou ponechána. Nové rozvody a modernizovaná otopná tělesa zajistí spolehlivější provoz a větší tepelný komfort v budově.
0: Vedení Písečné na Jesenicku chce nechat opravit hrobku významných německých rodáků, manželů Kirchnerových. Obec proto požádala o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Oprava by měla stát zhruba 2 miliony korun. Podrobnosti přidá místostarostka Dana Brašíková.
4: Tady v pohraničí snad každý hřbitov má ještě ty původní německé hroby a v podstatě si s tím nikdo nic moc neví rady, tak se to udržuje pětně, se o to staráme. A tady jsme měli možnost právě ten hrob téhle rodiny opravit, tak jsme podali žádost, čekáme na schválení a budeme moc rádi, to bychom chtěli na jaře příštího roku pěkně už mít opravené. Sport.
0: Fotbalisté Anglie porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3-2 a jsou po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. Dva góly vstřelil v rozpětí 98 sekund prvního poločasu Bellingham. Harry Kane proměnil penaltu ve svůj 6. gól na turnaji. Zápas začal kvůli bouřce s hodinovým zpožděním. Anglie se teď ve čtvrtfinále utká s Norskem, které vyřadilo Brazílii.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách od 13 do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování z Ostravy, ulice Na Hráskách v Radvanicích je uzavřená, staví se tam nová kanalizace a omezení v provozu tam bude až do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokud ranní program posloucháte pravidelně, tak víte, že po 8 hodině nabízíme rubriku Co v učebnicích nebylo. A dnes se, přátelé, zaměříme na oběžné výtahy. Kde všude je najdete a proč se jim říká paternoster? To už za pár minut prozradí Martin Písařík, Lenka Blažová a Petr Soukup od mikrofonu přejí pěkný sváteční den.

0: Italsky teď hrál Český rozhlas Ostrava, to byla zpěvačka Alíče. 8 hodin 12 minut. Kusy kolejnic, ocelové trubky nebo péra a pružiny. Z toho všeho vzniká třeba velký bar pro novou fanzónu festivalu Colors of Ostrava. K tématu vám mnohem více povíme v reportáži. Krátce před 8:30. Teď přichází do vysílání Martin Písařík se svou pravidelnou ranní rubrikou.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes budeme mít trochu uplakaný, upršený den. Pojďme se ale nejprve podívat, jak to aktuálně vypadá. Na severní Moravě ve Slezsku je většinou oblačno. Co se teplot týče, tak v Českém Těšíně teď naměříte 15 stupňů Celsia. Míříme do Osoblahy, na Krnovsku tam je teplota 17,5 stupně. Prognóza na pondělí s datem 6. července hovoří o tom, že bude většinou pod mrakem. Počítejme také na většině území regionu s přeháňkami anebo občasným deštěm. Teploty ale příjemné, v nížinách až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 13 a 17 stupni.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, spíše odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily, a to z výrobku i odpadu z třideckých železáren.
1: I hutní provoz, stejně jako hudba, má svůj pravidelný rytmus.
2: Konkrétně z Válcovny kolejní jsme vybrali dvě kolejnice, náběhové kolejnice pro tramvaj.
3: Říká mi Jaroslav Stebel z třineckých železáren.
2: Líbila se nám totiž fotografie dělníků, jak jsou na té traverze, a proto jsme chtěli pro fotokoutek zakomponovat právě náš výrobek.
1: Jaký další materiál se vlastně z té hutí dodává?
2: Steel Stage budou tvořit naše ocelové dráty, které tvoří zhruba 40% naší výroby a budou různě osvětleny. Takže budou tvořit jakoby gro té Steel Stage.
3: My jsme teď v ateliéru Davida Žily, kde ocelové město pomaličku vzniká. A mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
4: To jsou bubeníky různé sady, bude 5 bubeníků na to.
3: Hned vedle je rozložený budoucí bar posvařovaný z třinecké oceli.
4: Kdy nám třeba dodali listové pera, řetězárny, řetězy, pak tady tyhle ty velké matky, ty trůhelníky, to vlastně je všechno, i trubky, to je vlastně všechno jejich materiál, který byl doplněný potom o různé menší fragmenty.
3: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
4: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů vysoká. Budou tam jako ozubené kolečka, různé okýnka, to, co k těm jako baráčkům patří. A celé to vlastně bude prosvícené, takže by to mělo dělat jako zároveň velkou lampu 5 metrovou.
3: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Krátké zprávy už za pár okamžiků nabídne Lenka Blažejová.
2: Je půl deváté.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dnes bude v Česku ještě chladno s deštěm, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů Celsia, v našem kraji maxima do 23 stupňů. Ve zbytku týdne budou teploty rozdílné, ale v intervalu 20 až 30 stupňů. Srážek ubude od středy. Víkendová obloha pak bude převážně jasná a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Přehánky budou jen ojedinělé. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Města v Moravskoslezském kraji v posledních letech svůj bytový fond příliš nerozšiřovala. Například v Ostravě přibyla jen necelá stovka nových bytů. Dostupné byty schází třeba i v Opavě. Situaci tam se snaží zlepšit přestavbou bývalých kasáren. Těrlicko chce postavit nový chodník v Závodní ulici u přehrady. Má vzniknout v úseku mezi Průchodní a Kostelní ulicí. Návrh čeká na schválení krajskou správou silnic a Povodím Odry. Poté bude obec pokračovat v přípravě projektové dokumentace. Na Bruntálsku začal 17. ročník akce Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat zdarma seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo třeba malováním. Cílem akce je propojit generace a přinést do regionu nové vztahy. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátku, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Počasí v regionu zatažené, čekáme přehánky, odpoledne i silnější déšť a teploty kolem 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Velké dopravní omezení pokračuje dnes v Opavě. Je tam uzavřená část silnice 1/11, spojka mezi Globusem a Kateřinkami. Objízdná trasa vede přes ulice Těšínská, Zámecký okruh a Ratiborská. Omezení bude platit do dnešní půlnoci.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme Michala Davida, jsme Český rozhlas Ostrava. Jak pomoci psům a kočkám zvládnout letní vedra? Na to se zeptal reportér Jiří Hofmann veterinární lékařky Kristýny Šrámkové, která nám teď poradí, jak předejít přehřátí i dalším zdravotním komplikacím.
1: Vedra jsou čím dál častější. Jaká jsou podle vás hlavní rizika pro domácí mazlíčky během horkých letních dnů?
2: Přehřátí toho zvířete, kdy to tělo má jenom nějakou schopnost kompenzovat ty teplá ve chvíli, překročíme tu hranici, tak nejen, že tomu zvířeti je teplo, ale jsou ohroženy i jeho vnitřní orgány. Nejčastěji trpí ledviny, mohou trpět i právě játra, můžou trpět plíce, srdce, obecně kardiaci jsou na tom nejhůř v tomhle počasí a pro ně je opravdu kritický dodržovat nějaký režim, aby se tomu teplu vyhýbali.
1: Jak mohou majitelé poznat, že jejich zvíře už přehřátí nezvládá? Jaké jsou první varovné příznaky a kde je potřeba vyhledat veterináře?
2: Důležité je rozpoznat, kdy už je opravdu problém, a to si myslím každý majitel na svém zvířeti pozná nejlépe. Běžná hyperventilace je normální, to znamená, to zvíře dýchá s otevřenou tlamou, snaží se tím ochladit. Ve chvíli, kdy to zvíře už ztrácí vědomí, je apatické, má změny na těch sliznicích, buď jsou extrémně překrvené, nebo jsou naopak světlé až modré, tak to už je opravdu problém a je potřeba vyhledat veterinární pomoc.
1: Tak přejdeme ke psům, jak by měli majitelé upravit venčení a běžný režim během tropických dnů.
2: 100% platí to, co se říká neustále i u nemocných a starších občanů. Chodit nejčastěji ráno, brzo ráno a nebo pozdě večer, kdy ta teplota ještě není tak kritická, a vyhnout se místům, kde ta teplota má tendenci být vyšší, to znamená vyhnout se asfaltu, betonu, prostě chodit spíš do lesa, do lesíků, do parku, někde, kde prostě je tráva, stromy, aby nebyly na přímém slunku.
1: Každé léto se připomíná, že pes nepatří do rozpáleného auta. Existují ale i jiné chyby, kterých se lidé v horku často dopouštějí, aniž by si uvědomovali, že zvířeti škodí.
2: Obecně je dobrý myslet na to, jaký zvíře doma máme. Pokud máme psa, který je zvyklý z hlediska genetiky na sibirské prostředí, není úplně ideální ho brát i třeba na otevřený prostor, na akce, nechat ho x hodin u stromu uvázaného na sluníčku, nebo ho brát právě do těch měst, které jsou extrémně vyhřátý, a nechat ho tam několik hodin stát před obchodem přivázanýho, nebo v rámci toho, že si zajdou lidi na osvěžení, tak v restauraci, prostě hlídat si, aby měl možnost být v tom stínu a aby měl přístup k té vodě neustále.
1: Kočky se často tváří, že si poradí sami. Platí to skutečně, nebo i u nich vedra představují zdravotní riziko? A jak jim mohou majitelé pomoci?
2: Kočky se tak tváří často a skoro nikdy to není pravda. Kočka dost dlouho nedá najevo, že má problém, dokud opravdu ten problém není už za hranou. A to samý platí u těch veder. Je s nima i problém se trošku domluvit na tom chlazení. Pokud ta kočka je venku chovaná, tak je to obzvlášť problém, ale má aspoň možnost někde vyhledat ten stín. Pokud je chovaná doma, je dobrý mít tam zóny, kde je opravdu chladněji, případně můžeme použít ty chladící podložky, ne každá kočka je toleruje. Pokud to zvíře je přehřátý, můžeme zvolit mokrý ručník, ale ten dávat vždy pod to zvíře, aby si mohlo odejít. Je extrémně důležitý vlastně to zvíře jako nezaizolovat v tom teple, to znamená nehodit mu to přes záda, nedávat mu žádný chladicí vestičky, aby to zvíře mělo možnost si to regulovat samo.
1: Na závěr, kdybyste měla dát majitelům psů i koček tři nejdůležitější doporučení pro období veder, která by to byla?
2: Vyhledávat stín, dostatek pitné vody a upravit režim.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je hodně oblačnosti, pojďme k teplotám. Míříme do hor na Lysou horu, v tuto chvíli 10 stupňů Celsia, v Ostravě teď naměříte 16,5 stupně. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška říká, že bude většinou pod mrakem, počítejme také na většině našeho území s deštěm nebo s občasnými přeháňkami. Teploty od 19 do 23 stupňů v nížinách, na horách naměříte maximálně 17.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová teď zpívala posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. My se pomalu, ale jistě blížíme ke konci dnešního ranního vysílání. Ještě než nastane ten konec, tak vás pozvu k poslechu vysílání po 11. hodině, kdy nabídneme pořad host Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu dnes bude Eva Jelinek, farářka Českobraterské církve evangelické, a má to přímou souvislost s dnešním státním svátkem. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který vám Kateřina Huberová nabídne 10 minut po 11. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Petr Souk. Mějte pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. To přijde pán do hospody a pije jednu minerálku za druhou. A ten číšník se na něho nedůvěřivě dívá a pak se zeptá, to máte takovou žízeň, už máte pátou minerálku. A ten pán povídá, nemám žízeň, ale pohádal jsem se doma s manželkou, tak piju na vztek. A ten číšník říká, no a proč vodu? A ten pán povídá, no a co mám asi tak dělat, když jsem rozčílený abstinent. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Oprava silnice 1/56 omezí dopravu v Ostravici. Lidé do muzeí a galerií první neděli v měsíci už nebudou mít vstup zdarma. Akce Ministerstva kultury skončila. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. A dnes bude v regionu zataženo, teploty do 23 stupňů a přehánky. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Silničáři už zítra začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Jak uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, práce podle smlouvy potrvají necelý měsíc.
2: O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času stavby zpět do plnohodnotného provozu. Cena opravy podle smlouvy dosahuje 26 milionů korun.
0: Skončila možnost první neděli v měsíci využívat vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo v dubnu. Teď ji bude vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury Otty Klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. V Zašové na Vsetínsku se dnes uzavřel hlavní výjezd z obce. Důvodem je stavba nové křižovatky na silnici 1/35. Řidiče čekají jednosměrné objížďky. Uzavírka nejvíc zkomplikuje život lidem z horního konce obce.
3: Jak se lidé dostanou k hlavní silnici, popisuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
4: Do centra obce nebudou zajíždět autobusy, proto jsme zajistili náhradní dopravu hasičskou dodávkou, kterou se budou moct naši občané dostat z horního konce k hlavní cestě.
3: Přes všechny komplikace by ale stavba neměla nabrat zpoždění. Proč, vysvětluje ředitel zínského ŘSD Karel Chudárek.
5: Musíme postavit nový most. My jsme ho soutěžili pod Milníkem a vlastně firma má docela velké pokuty za každý den zpoždění, co to nestihnou.
3: Hotovo by mělo být do 15. srpna. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu tento vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
6: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky anebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici mezi Odrami a obcí Vražné na Novojičínsku je vážná nehoda. Řidič osobního auta tam narazil do stromu. Probíhají záchranné práce, provoz je omezený, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je 9 hodin a 4 minuty, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná sváteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 6. července a dnes si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Lenko, co se tak přeje v tenhle ten den, jestli máme požehnané Velikonoce, požehnané Vánoce?
8: Já bych popřela krásné pondělí a nechala bych to asi bez komentáře.
7: Takže žádné šťastné a veselé upálení nebo něco takového?
8: Ne, nic takového. Vůbec
7: dobře.
8: Nic takového.
7: Tak jo, tak my pojedeme společně na výlet a pojedeme se podívat do Balerova větrného mlýnu ve Spálově za malou chvíli v magazínu Křížem krajem. Začínáme hned poté, co nám zaspívá No Name a taky třeba Jiří Korn. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes vás pozveme do Balerova větrného mlýnu ve Spálově. Je tak malý, že se tam vedle sebe stěží vejdou tři lidé.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na kopcích nad Spálovem je nejen krásný výhled, ale taky tam téměř neustále fouká vítr. Když tam ale za místní raritou malým větrným mlýnem přijela v doprovodu lidovecké starostky Spálova Ludmily Sucháčkové, naše redaktorka Romana Kubicová, byl tam naprostý klid.
2: To, že tady bývá větr, no tak jistě hrálo do karet staviteli tady toho vašeho unikátu, vlastně nejmenšího větrného mlýnu v široko daleko neli v České republice. Je to tak? Máte to potvrzeno, zjištěno?
3: Nemáme to teda nikde úplně potvrzeno, ale údajně jsme nejmenší větrný mlýn v České republice, než kvůli ve střední Evropě. Tvrdí nám to teda odborníci na větrné mlýny holandského typu.
2: Ano, tím jsme prozradili, že je zděný, pevně spojený se zemí. Jak je vlastně vysoký?
4: Nevíme.
2: Víme, aha, my se musíme přiblížit dovnitř. Paní starostka totiž vzala klíče, které jsou uloženy na obecním úřadu a my máme tu čest, že nakouknem do něj. A vidím, že lopatky jste raději přivázali.
3: Stejně netočili, protože v těch perutích nejsou ty lopatky.
2: A točil se tedy někdy na ukázku?
3: No samozřejmě, točil. I pro filmové účely se nám točil.
2: A velkým klíčem otevíráme malé dveře, nutno sklonit ti hlavu, udržuji čistotu a pořádek a já už jsem vevnitř. No krása, nový strop, nízký rovněž a tady se dozvíme i historii vlastně větrných mlýnů ve Spálově, jich bývalo více?
3: Ve Spálově bývalo těch mlýnů více, když si je tady spočítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minimálně 8.
2: A říkali jste jim větřáky, teď se dívám.
3: Říkalo se jim větřáky, všechny byly dřevěné, jenom teda ten jeden Balerův větřák, který tady se postavil někdy v roce 29-30. Postavil si ho pan Baler, sedlák tady spálovský, ale dlouho tady nemlel. Vlastně jenom do roku 1938, pak onemocněl a v roce 1940 zemřel. A po něm už ten mlýn nikdo nepřevzal a mlýn chátral.
2: To, jak chátral, vidíme třeba na fotografii z roku 2004. No, tak to bylo skoro ruina na spadnutí tady v polích.
3: V tom 24 už byla aspoň teda udělána ta střecha, že to opravdu nebylo, že se ten mlýn nezdevastoval už úplně. V roce 1983 je to opravdu jenom torzo.
2: No a vy jste vyrůstala ve Spálově, takže chodili jste tady jako dítě?
3: Chodili, samozřejmě jsme tady chodili, tak to nás bylo takové tajuplné místo, ale nic nám to už neříkal, že ten neměl to perutě, neměl to střechu, bylo to jenom prostě nějaký...
2: Taková trouba nějaká.
3: No, vizina trouba.
2: No máte tady dokonce fotografii mlynáře Františka Balera, býval to teda fešák,
3: no,
2: musím říct.
3: Býval to však a byl moc šikovný. Tady ve Spálově ještě dodnes na některých domech jsou jakby vyřezávané štíty, které právě dělá ten pan Baler. Byl moc šikovný.
2: A dokonce se tady dozvíme, že když byl vítr, tak mlynář mlel a šrotoval i v noci, svítil si petrolejovou lampou a kolik si bral od mletí, paní starostko?
3: No bral si 2 koruny za 1 metrák.
2: Tak to bylo celkem asi levné, ne?
3: Těžko říct, jaká to byla tehdy cena, aby řekla, že to možná bylo takové asi úměrné době.
2: A když jste chválila, že byl šikovný, tak taky vyráběl housle, čelo, basu a dokonce i klavír.
3: No šikovný jako na pohled, a šikovný se ve Spálově říkají, že někdo zručný.
0: Upřesňuje starostka Spálova Ludmila Sucháčková. V tomto mlýně, protože je tak maličký, nikdy nikdo nebydlel. Přesto v ní dnes najdete, někoho najdete. Koho? Tak to se dozvíte po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem a vracíme se zpátky na do Oderských vrchů. Kalfařův mlýn vyhořel, Šustkův byl vyvrácen vichřicím a ostatní dřevěné větrné mlýny ve Spálově také skončily neslavně. Do dnešních dnů stojí pouze ten zděný holandského typu Balerův větrný mlýn. Už před písničkou jsme v jeho stísněných prostorách pobyli se starostkou Spálova Ludmilou Sucháčkovou z KDU-ČSL a tak s redaktorkou Romanou Kubicovou.
3: Dokonce dá se tady k vám jít i do podkroví, tak běžte první. Aha, to je tak malinkaté všechno. Je a vidím skřítka z poodří. Je tady, takže k vám patří větroplach.
4: Nám patří větroplach, ano.
3: A vidíme tady i mlýnské kolo.
4: Možná se tady našlo při té rekonstrukci ještě to mlýnské kolo, ale už jenom jednou, se na nic nepomele. Je to jenom taková ukázka.
3: Já vidím, že my už jsme pod tou špičatou střechou. Víc místa tady nebylo.
4: Nebylo. Momentálně tady žije jenom ten skřítek. Takové lákadlo pro děti.
3: Jak vůbec funguje návštěvnický režim tady v tomto mlýně, když někdo jako ví o něm, prochází tudy stezka Českem, chcou se podívat dovnitř?
4: Tak můžou si zapůjčit klíč, návštěvníci na úřadě, městy se samozřejmě ho rádi každému půjčíme, nebo i o víkendu, když mi třeba zavolají, tak klíč vydám a můžou si mlýn prohlédnout, být tady, jak dlouho chtějí a pak nám zase vrátí.
3: No ono vlastně, než to všechno pročtete, prostudujete, nasajete atmosféru a vydáte se i ven, tak pěknou hodinku, dvě tady klidně můžete strávit.
4: Tak pokud si chcete odpočinout a kochat se i to okolní přírodu, tak určitě.
3: Než jsme vstoupili dovnitř, tak jsem se vás ptala, jak je vlastně vysoký ten mlýn. Teď už si to umím představit, ale nemám odhad tak přesný, abych vám řekla v metrech. Už jste našla ten údaj?
4: Ano, takže spalovský větrník má u země průměr 3,2 metru, u hlavy zdi 2,47 metru, stěny stihel o tloušce 15 cm jsou vysoké 3,6 metru. Krom mlýnského kamene o průměru 81 cm se vnitřní vybavení bohužel nedochovalo.
3: A to jste přečetla z brožurky, která je tady všem zájemcům o návštěvu k dispozici. A my bychom měli ještě upřesnit jeden fakt. Balerův větrný mlýn není majetkem Spálova, ale kdo jej vlastně vlastní?
4: Tak vlastně o potomci pana Balera, že to byla jeho vnučka, paní Ludmila Jemelková, a dnes je to její syn Miroslav.
3: Tak tímto je zdravíme a děkujeme za zachování krásné technické památky. No a půjdeme se podívat ještě ven. Nedaleký kostel nám vyzvání poledne, protože v pravé poledne jsme se sem vydali a teď se zase kocháme pohledem do kraje zpěvem skřivanů. A dlužno dodat, že tady máte i odpočinková místa a takové to oblíbené srdce, ten fotopoint takový. Že?
4: Ano, ano, ano. Ten je tady necelý týden díky Poodří destinačního managementu. Je to vlastně taková novinka romantická tadyhle k tomu romantickému místu.
3: A my jsme vlastně auto nechali tam ještě u posledních domů a šli jsme sem takovou polní cestou, osázenou alejí ovocných stromů. Tak to je taky taková vaše aktivita pro zpříjemnění tohoto místa.
4: Ano, to jsme nasadili vlastně před loni, nové stromečky. Tady byla i původní švestková alej, která nám bohužel uhynula, tak proto jsme se rozhodli nasadit tady směs různých ovocných stromů.
3: A kdo pak sklízí to ovoce?
4: Kdo jde kolem?
3: To je taky pádná pozvánka projít se k Balerovu větrnému mlýnu. Myslíte, že už budou plodit letos?
4: Nemyslím si, že musíme si počkat za 5 let.
3: Říká starostka Spálova Ludmila Sucháčková od Balerova větrného mlýnu ze Spálova Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Tak zatímco dnes jsme se v magazínu Křížem krajem toulali oderskými vrchy, zítra už zamíříme do Jeseníků na Bruntálsku. Úterní magazín Křížem krajem nás totiž vezme na Anenský vrch u Andělské hory u Bruntálu. Navštívíme tamní známý poutní kostel, který je zasvěcený svaté Aně, a také se rozhlédneme po okolí, které láká k turistickým výletům. Na výlet na západ našeho kraje nás zítra vezme Petra Štrimplová.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

9 hodin 33 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a máme tady jedno připomenutí. Pokud chcete vědět, jak přesně uvařit vajíčka, které máte rádi, na měko, na tvrdo nebo ve variantě Benedikt, tak právě pro vás jsou dnes připraveny babské rady. Začínáme za malou chvíli.

0: České rady.
1: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a natvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším svátečním pondělním hostem bude Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A už za 4 minuty se v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava na vás těší František Kinský a taky Pavel Kudrna. Přesně ve 3:15 začíná letní soutěž zámeckého léta.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rapštejn nad střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hvězda supernova Marie Rotrova, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to. Takže to poopravím. Dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to, když řeknu, tak to

0: dobře poslouchala, byly to 3000.
1: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. české a musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, no. na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
0: Já mám velikou radost, v Rapštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
1: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ostrava letos nabídne novou scénu Steel Stage. Opravy chodníků v Karviné potrvají celou stavební sezónu. Požár na jihu Francie se rozšiřuje, v ohrožení je cyklistický závod Tour de France. V našem kraji se objeví přehánky, teploty kolem 22 stupňů. Začínají zprávy, hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily z výrobků i z odpadů z třineckých železáren.
1: V ateliéru Davida Žily ocelové město pomaličku vzniká a mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady je taková velká barelová bicí souprava.
2: To jsou bubeníky různé sady, bude 5 bubeníků na to.
1: Jednou z dominant fanzóny Steel Town, pak bude velký dom.
2: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů.
1: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Karviná se pustila do oprav chodníků po celém městě. Část prací je už hotová, přes prázdniny přijdou na řadu chodníky například u základních škol Slovenska a Borovského. Město letos na chodníky vyčlenilo 70 milionů korun, řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
3: Při plánování oprav se díváme nejen na technický stav chodníků, ale také na to, co se bude v dané lokalitě dít v nasledujících měsících. Pokud tam mají naplánované práce i další správci sítí, snažíme se všechno sladit tak, aby se místo nemuselo rozkopávat několikrát. Je to pohodlnější pro obyvatele a zároveň to šetří peníze města.
0: Příběhy bez hranic, tak se jmenuje nová šifrovací hra, kterou připravilo Sdružení obcí mikroregionu Rožnovsko ve spolupráci se slovenskou obcí Makov. Vznikla jako součást přeshraničního projektu a hráče zve k objevování zajímavých míst na obou stranách hranice, říká manažerka sdružení Petra Kavková.
4: Propojuje zábavu, pohyb a poznávání našeho regionu, kde se můžete vydat po stopách příběhu Rožnova, Valašska a slovenských Kysuc. Budete luštit šifry, řešit logické úkoly a objevovat zajímavá místa Rožnova až na Hradisko.
0: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 000 lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zranil dva lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu. Počasí. V Moravskoslezském kraji dnes bude převážně zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách 13 až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě velmi důležité dopravní varování za obcí Dolní Lomná. Na příjezdu do Jablunkova probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Řidič osobního auta tam srazil a vážně zranil cyklistu a provoz je zatím zastavený.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři a čtvrt minuty po 10. hodině slyšeli jste Lenku Blažejovou a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je sváteční den, pondělí 6. července. I dnes po 10. hodině budeme pokračovat soutěžní otázkou. I dnes mám pro vás nachystánu jednu záludnou otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pokud se nevyznáte v geologii a neznáte fulnek, tak to dneska ani neskoušejte, to prostě nedáte. Každopádně pokud to dáte a budete mít tři nápovědy, tak vyhrajete cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava. Dále nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, no a podíváme se na Hlučínskou štěrkovnu. Řekneme si, co všechno tam mají nového a jaká tam je sezóna. Vladimír Šmehlík vám přeje dobré dopoledne a teď ještě Lucie Vondráčková, Pavel Didovič a pak už tady bude otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Tak tedy hezké dobré dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, Jaromír Ostrava.
1: Zdraví.
2: Tak jsem zvědavý, páč to tam moc neznám. Takže jenom vím, že tam nějaké rozhraní.
1: Rozhraní Oderských vrchů a Vítkovské vrchoviny. Nicméně pojďme na otázku tedy. Dobře, dobře. Je to trochu komplikovanější, ale dostanete tři možnosti, takže vám budu fandit, Jaromíre.
2: Tak, procent naděje.
1: I přesně tak. Jste připraven? Jdeme na to?
2: Jdeme, zkusíme.
1: Jdeme.
2: Tam zvědavé, co to bude.
1: Tak dobře, tak jdeme na to. Na západním okraji města Fulneku se nachází až 15 metrů vysoké pískovcové stěny, vzniklé sedimenty původního Mělkého moře. Nevšední přírodní útvar tady vytváří přírodní stěny, v jejichž vrstvách se zrcadlí miliony let utváření zemského povrchu. Pískovec obsahuje také v městsky jílovců a je drolivý. Stěny představují relikty původní spodnobádenské výplně údolí, které se zařízlo na rozhraní Karpatu a Bádenu do spodnokarbonských drob a břidlic dnešních Oderských vrchů a Vítkovské vrchoviny. Unikátní přírodní monument je viditelný z přilehlé ulice, ale veřejnosti zůstává nepřístupný. Víte, jak se ve Fulneku toto místo nazývá? Tak, víte to, nebo chcete tu nápovědu?
2: Nevím. Fulnek jsem chodil, párkrát jsem tam byl, chodila jsem i k Stříbrnému jezírku, takže teď uvidím.
1: Dobré, tak možnosti jsou tři. Za A, Jerlochovické stěny. Za B, Stachovické stěny. Za C, Tošovické stěny.
2: Já bych zůstal asi o to Ačka, páč. Ve Stachovicích býval kolega, tak to by nebylo ono.
1: Mm-hmm.
2: To v poslední se mi taky nezdá. Tam mi to také nesedí, ale typnu si jenom ty Jerlochovické stěny, bych typnul, ale to nevím, typnu si to. Až Stachovice se vyloučil.
1: A typl jste si to naprosto správně, říkal jsem si, že tohle bude těžká otázka, ale vy jste to dal úplně báječně.
2: Ale ne, to jsem vyloučoval, vyloučovacím systémem jsem to dělal, až Stachovice tam byl kolega z práce, tak tam jsem jako byl, Fulnek jsem trošku znal, to poslední se mi taky nezdalo vůbec.
1: A všechno to jsou místní části Fulneka. Každopádně, byl to tip, ale byl to výborný tip a vy vyhráváte cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava. Já vám blahopřeju. No a vy, kteří jste se nedovolali, zkuste to zase zítra, protože i zítra po 10. hodině tady bude Moravskoslezský rozhlasový kvíz.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla Daniela od kapely Lucie, 10 hodin a 25 minut. Máme prodloužený víkend, věřím, že si ho užíváte, tenhle ten volný a sváteční den. No a spousta akcí se také koná právě dnes na celé severní Moravě a ve Slezsku. Už za malou chvíli pozveme na akce, které se konají třeba ve Štramberku, v Příboře, na hradě Sovinec a nebo na zámku v Bílovci.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je výročí upálení mistra Jana Husa. Tohoto kněze a myslitele si můžete připomenout na akci ve farní zahradě Českobratrské církve evangelické ve Štramberku. Vzpomínkou, která tam začíná v 18 hodin, vás provede farářka Petra Gajdošíková. Tolik pozvánka do Štramberka. No a výlet si můžete udělat i do Příbora. Navštívit tam centrum tradičních technologií, které najdete v někdejším piaristickém klášteře. Mají tam teď mimo jiné výstavu, která přibližuje tradici výroby vlněných ponožek. Centrum je dnes otevřeno od 9 do 17 hodin. A vyrazit můžete i na Rýmařovsko, konkrétně na hrad Sovinec. Tam totiž pokračuje tradiční šperkařský jarmark. Podívat se tam můžete pod ruce šikovných šperkařů a řemeslníků. Akce je doplněna o program na pátém nádvoří hradu, kde vystoupí šermíři, tanečnice a lidé uvidí i dravé ptáky. Hrad Sovinec se otevřel už v 9 hodin dopoledne. No a nenechat si ujít ani zajímavé výstavy v muzeu a na zámku v Bílovci, to je náš další tip. Jednak tam uvidíte velkou sbírku hlavolamů a také korunovační klenoty z 5 zemí Evropy. Dodám ještě, že přijít podívat se na Bílovecký zámek můžete mezi 10. a 17. hodinou. No a pokud vám tohleto nestačilo, tak se koukněte na náš rozhlasový web ostrava.rozhlas.cz, protože tam těch kulturních pozvánek a tipů najdete ještě více.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Takzvaná Hlučínská štěrkovna patří k nejvyhledávanějším moravskoslezským rekreačním lokalitám. V areálu se přitom chystají velké změny, třeba ohledně možností parkování. Podrobnosti v našem vysílání uslyšíte už za okamžik.

0: Hlučínské jezero, to je jedna z největších vodních ploch na celém Opavsku a i v letošní sezóně tam návštěvníky lákají na novinky, třeba na mola na vodní ploše nebo více zastíněných míst na břehu. S vylepšováním areálu tam přitom chtějí v příštích letech zase pokračovat. Zmizet by mělo i problematické místo, kterému se říká Malé oko.
1: Slunečné počasí přilákalo spoustu lidí k Hlučínskému jezeru, třeba paní Michálu s kamarádkou.
2: My tady chodíme rádi, celkem pravidelně, akorát letos posunuli otvírací dobu až vlastně na 9, což jako nám se přemysme raní ptáčata, nebo tak jako...
3: To stačí.
1: To stačí, říká tady kolegyně.
3: V klidu vyspíme a pak můžeme jet.
1: A sedíte tady pod tou stínicí plachtou, to je asi fajn, že tady je ten kousek toho stínu.
3: Minule tady byly ještě ty čabráky, takové ty z té slamy. A to moc nestínilo, toto je daleko lepší. No.
1: A co ještě využíváte tady v areálu?
2: My tu vodu, stín a lavičky.
1: A voda?
2: Voda skvělá, úplně perfektní. Už jsme tu byli včera a voda je úplně příjemná, super skvělá. Co v těch teplotách jedině k vodě, že?
1: To poručí paní Hanka
4: a
1: paní Michaela. Je tady i skupinka mladých kluků, ti právě vyšli z vody.
5: Protože to je teplá a čistá voda.
1: A další návštěvnice, paní Jana z Lučína nebo z Lučínska.
6: No.
1: Co se vám tady líbí, co vám tady vyhovuje?
6: Všechno, suprové. Akorát, tam je takový kruh, tady to je vidět.
1: Já se tam podívám, aha.
6: A to smrdí, to kulaté, to by měli zlikvidovat.
7: Ano, říká se tomu Malé oko, které v rámci první etapy té modernizace té Hlučínské štěrkovny bylo vlastně odpojeno od napájení toho jezera a dneska je určeno k demolici. Dlouhou dobu se řešilo, co s ním, jestli by se tam třeba nedal udělat nějaký biotop a tak dále, dokonce jsme měli studii, ale tu realizaci jsme nakonec stopli, protože v letních dnech tady máme obrovskou návštěvnost a kapacitně by nebylo schopno se učistit. Provozně by to byl veliký problém. Nakonec zřejmě bude zavezeno, bude tam louka, nějaká výsadba a zvětší se prostor jak pro autokemp, tak pro ten rekreační areál a určitě tam budou nějaké další prvky, které se tady v tom areálu střídají jak pro dospělé, tak pro děti.
1: Vysvětluje Petr Staš, ředitel organizace Sport a kultura Hlučín, která se o tento areál stará. Jak to bude s další modernizací Hlučínského jezera, pane Staši?
7: Tak krom těch standardních našich středně a dlouhodobých plánů na postupnou revitalizaci všech budov tady v areálu, tak se už dlouhodobě plánuje ještě větší investiční akce a tou je revitalizace číslo 2. Tak revitalizace 2 by měla zcela nově vybudovat infrastrukturu inženýrských sítí v areálu, potom dopravní cesty kolem areálu a jedno parkoviště zvětšit a vybudovat ještě jedno velké parkoviště v části kosmické toho našeho areálu.
1: Jak budou vypadat letní prázdniny, červenec, srpen tady u Hlučínského jezera?
7: No, já doufám, že báječně, že si to tady návštěvníci všechno užijou. Budeme tady mít i spoustu kulturních společenských programů. A pokud vyjde počasí a nevstoupí nám do toho žádná přírodní katastrofa jako povodeň v roce 2024 na konci sezóny, tak věřím, že si to všichni užijou a užijou si to i nejenom návštěvníci z toho našeho rekreačního areálu, ale také návštěvníci našeho autokempu, kde bych ještě zdůraznil, že letos pro ně máme velkou novinku z brusu nové sociální zázemí na budově D, kde na ně čekají úplně nové sprchy a nové
1: Dodává Petr Staš, ředitel Sport a kultura Hlučín. Z Hlučína Iva Havlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Náš příběh, tak tohle je Tereza Mašková a Marek Lambora, vyladíte Český rozhlas Ostrava. Za teď už pro vás máme připraven seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica se tentokrát zaměří například na správný tlak v pneumatikách.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Určitě pravidelně jezdíte autem, takže kontrolujete tlak v pneumatikách vašeho plechového miláčka? Pravidelná kontrola tlaku alespoň jednou měsíčně je nejsnazší způsob, jak ušetřit peníze za opravy auta. Tak především jezdit na podhuštěných pneumatikách nebo přehuštěných pneumatikách není vůbec bezpečné a v obou případech se zvyšuje riziko jejich prasknutí. Nesprávně nahuštěné pneumatiky navíc zvyšují spotřebu paliva a způsobují vyšší opotřebování brzd i zavěšení kol. Maximální povolený tlak by měl být vyznačený na boku pneumatiky a optimální tlak je uvedený v provozním manuálu, případně na samolepce na zadním okraji dveří řidiče, případně na vnitřní straně dvířek od nádrže vašeho auta. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byl Petr Rezek, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 3 minuty pro vás Lenka Blažejová bude mít připraveny nové aktuální zprávy. Dozvíte se například, že v České republice je akutní nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Takže detaily v 11.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Blíží se 11. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi i Lenka Blažejová za okamžik.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Povodí Moravy upraví tok rožnovské Bečvy, chce snížit riziko záplav v Rožnově pod Radhoštěm. Začala oprava mateřské školy v Akátové ulici v Českém Těšíně. V Česku je nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Bude zataženo s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás teď vítá Lenka Blažejová. Povodí Moravy upraví za 10 milionů korun tok rožnovské Bečvy. Koryto se postupně zaneslo štěrkem a po předloňských povodních se posunulo,

0: což zvýšilo riziko záplav pro okolní domy. Vodohospodáři zpevní koryto v úseku dlouhém 230 metrů, především na levém břehu. V čem je největší riziko, popíše Radek Špatka z Povodí Moravy.
1: Koryto zasahuje do pozemků se vzrostlými porosty a přibližuje se k zalesněnému svahu na levém břehu. Ten považujeme za významné riziko, neboť je součástí dlouhodobě sledovaného sesuvného území.
0: Český Těšín začal s letními opravami v mateřské škole na Akátové ulici. O prázdninách stavební firma rekonstruuje ústřední vytápění. Původní otopná soustava už byla v havarijním stavu. Náklady vycházejí na 1 700 000 korun, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
2: V rámci stavby se demontují stávající otopná tělesa a rozvody potrubí. Topení v koupelnách budou ponechána. Nové rozvody a modernizovaná otopná tělesa zajistí spolehlivější provoz a větší tepelný komfort v budově.
0: V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například sena anebo slámy užívané pro krmení skotu, ale i jako podestýlka pro drůbež. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplynulo to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Loni se balík sena prodával za 800 korun. Letos se má cena vyšplhat na 2000. V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v bývalém Československu. Divákům na filmovém festivalu film představil režisér Ivan Ostrochovský.
3: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozek bohužel funguje tak, že svět rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde se my budeme chvíli cítit jako oni. A keď presvedčíme svoj jedno človeka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní. Sport.
0: Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem se začátkem ve 20 hodin. Počasí. V Moravskoslezském kraji dnes bude zataženo, na většině území se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty kolem 23 stupňů, na horách kolem 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A velké dopravní omezení pokračuje v Opavě. Je tam uzavřená část silnice 1/11, spojka mezi Globusem a Kateřinkami. Objízdná trasa vede přes ulice Těšínskou, Zámecký okruh a Ratibořskou a omezení platí do dnešní půlnoci.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právami v 11 hodin se pro dnešek od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava rozloučila Lenka Blažejová. Ty další zprávy v pravé poledne už uslyšíte od Terezy Hájkové. No, protože je pondělí, tak samozřejmě tradičně na programu je připraveno interview Kateřiny Huberové, tedy host Českého rozhlasu Ostrava. Už po dvou písničkách, po té, co zahrají Kabáti a taky Nedvědi, se setkáme s farářkou Českobratrské církve evangelické Evou Jelinek. Pro evangelíky zejména je totiž dnešek významný den. Jak by Jan Hus zapadl do současného světa? Proč by byl nejspíš celebritou? Tak na to se Kateřina Huberová bude ptát v dnešním hostu. Začínáme za chvíli.
4: Český rozhlas Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé sváteční dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Když hovořím v množném čísle, tak je jasné, že zároveň musím představit i mého dnešního hosta. A je to Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Ahoj, vítám tě.
2: Ahoj, dobré dopoledne.
1: My se potkáváme vlastně v takový pro vás, a teď je otázka, jak moc významný den?
2: Pro mě tady v Ostravě je to den volna, užívám si ho, ale třeba mý kolegové na nějakých vesnicích mají i dneska obzvláště nějaké husitské slavnosti, třeba na nějakém kopečku zapalují fatry a mají tam nějaké pobožnosti.
1: Já jsem si myslela, že to je třeba, to jsou ty příležitosti, kdy máte plné ruce práce.
2: Tak pro tu československou, ano. Církev husitskou je to největší svátek, ti v Betlémské kapli, myslím v Praze, mají velké bohoslužby. Sorry, nechci kecat. My ne, my na to maximálně vzpomeneme v kázání okolo v neděli, takže včera.
1: Nicméně ta postava kazatele mistra Jana Husa nějaký význam má. A já vlastně jsem si tak jako kladla otázku, jestli je přenositelný i do současnosti. Stále si ho připomínáme, je to pro nás státní svátek. V čem spočívá vlastně jeho celé dílo, odkaz, nevím, ať nejsem patetická.
2: Mně na jeho životě nejvíc se líbí to, že on vlastně nechtěl rozvracet církev, on chtěl ji jenom reformovat, opravovat, nechtěl tvořit nějaké další. Nebyl jediný. Bylo několik dalších, spoustu dalších, na které jenom navazoval. On dopadl takhle, protože to prostě neodvolal. U něj to byla jenom takový rozdíl oproti ostatním, ale nebyl jediný, kterému se nelíbila tehdejší církev, a myslím, že to můžeme říct, že je to aktuální všude, nejenom v církvi, i v ostatních institucích, ale taky žel v církvích. To znamená, že se mu nelíbilo, o co tehdy šlo. Asi hlavně s papežem, nebo spíše s papeží měl problém, protože bylo tehdy velké papežské schizma, to znamená, že byly 2 až 3 papežové najednou, to si teď nedokážeme představit, ale bylo to takhle a s odpustky bojoval, s bohatstvím církevních hodnostářů, že si to přivlastňovali, svatokupectví, chtěl jenom opravit, reformovat tu instituci. Mimochodem, o tom taky krásně říkal a někteří vlastně i s tím měli problém, on pak byl označen za heretika. Jednou z těch věcí, která se nelíbila, to je, že říkal, že církev není instituce, něco jako třeba, nevím, rozhlas není jenom stavba, ale rozhlas tvoří lidé. Ano. Tak on říkal totéž, že prostě církev není jenom instituce ve smyslu, on to vztahoval na papeže, kardinály, ty lidi u moci, ale že církev tvoří lidé, tělo Kristovo, sestry a bratři věřící. To se taky nelíbilo, to ohledně té instituce.
1: Jeho to stálo teda konec, o kterém jsme se učili v tom dějepisu. Jak charakterizovat jeho jako bytost, jako osobnost, s tou statečností, myslím tady s těmi vlastnostmi, které vlastně nevím, jaké všechny mu přisoudit.
2: Ano, víme, jak to dopadlo, byl opalen na hranici a myslím si, že je to krásné přirovnání, protože on byl úplně zapálený kazatel. A myslím, že dneska by byl celebrita. Prý začínal svoji farářskou kněžskou dráhu jenom kvůli penězím, že to bylo jistota, kněz dostane víc peněz, ale pak vzal vážně to, co studoval Bibli, byl dobrým kazatelem a lidé na něj chodili a dostal krásné místo tu Betlemskou kapli a myslím, že královna tehdejší na něj chodila moc ráda, prostě celebrita. Já si ho představuju prostě jako známe nějaké tváře v naší společnosti, faráře, farářky, kteří jsou vidět, nebojí se říkat, co je špatně.
1: Teď se dotkla něčeho, co nemůže zůstat bez odezvy. Nakolik ty sama jsi schopna říkat věci, které třeba nemusí znít populárně, ale prostě víš, že je nutno je říct?
2: To je těžká otázka. Už na tuhle otázku nevím, jestli jsem schopna odpovědět. Odpovím trochu jinak. Mám různá období, na co kážu zkazatelný, co mnou rezonuje, společenstvím, naším sborem rezonuje. Poslední dobou mám pocit, že potřebuju kázat povzbudivě, uklidňovat, přinášet naději, pokoj. V tomhle období jsem teď zrovna, takže nekážu zkazatelný, co musíme opravovat a podobně teď zrovna, ale bývají doby, kdy si potřebuji zakázat. Prostě teď tam nejsem, teď uklidňuji, myslím, že prostě to potřebujeme, to povzbuzení.
1: To jsme z hurta skočili do tématu, ale dnešní datum k němu vyloženě inspiruje. Já jsem moc ráda, že tady můžu mít člověka, který ví, o čem mluví. Eva Jelinek, to je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava s farářkou Česko-bratrské církve evangelické Evou Jelinek. Ty jsi mluvila před písničkou o tom, že tvá kázání vlastně procházejí nějakými cykly nebo prostě jsou ovlivňována, teď se já dohaduju, vnějším světem, vnějšími událostmi, nebo to někdy vychází i z tebe samotné?
1: Jo, to vychází i ze mě samotné. Myslím si dokonce, že tady u toho stolu jsem ti kdysi povídala, že potřebuju, vrátím se z dovolené a chystám bohoslužby a kázání a nevím, na co kázat, něco konkrétního, není žádné církevní svátek a podobně. Tehdy jsem ti říkala, že buď potřebuju prostě se s někým setkat, jakože
0: inspirovat se.
1: Ano, inspirovat, navnímat, čím žijou lidé okolo, pak se rozhodnu, na co kázat, ale teď jsem zjistila, že nějakou dobu využívám i to, co třeba hýbe společnosti. Ale teď mám zrovna okno, na co jsem kázala minulou neděli, tak nevím. Třeba na konci června jsme měli konec katechetického roku, což je něco jako konec školního roku, ale našich dětí, co chodili do náboženství, tak jsme probírali poslední půl rok desatero, tak jsem to vzala i pro dospělé na neděli. No. Já osobně teď jsem začala dovolenou, takže teď jsem úplně vypla můj mozek na to, co jsem kázala a příště budu kázat až za pár týdnů, takže teď žiju momentálně úplně jinými věcmi, než čím, co hýbe společností a na co kázat, ale třeba na začátku června jsme v rámci Ostravského měsíce hrdosti měli bohoslužby pro asi LGBTQ komunitou. Tam jsem taky kázala právě o přijetí všech možných skupin. No ale teď začínám dovolenou, takže
0: já tě vlastně zatěžuju teď jako docela zbytečně.
1: Opravdu, už jsem si ten mozek vypla,
0: no. No, což mě vlastně vede k otázce, protože my máme spoustu takových zažitých stereotypů, myslím si v náhledu na vás v těchto těch funkcích, protože když se řekne kněz nebo farář, farářka, člověk má pocit, že to jsou lidi, kteří to mají se sebou jako vlastně v pohodě, protože kamarádi s Bohem vědí, jak na spoustu krizových situací jsou vlastně jako neustále v nějakém klidu, protože to umí, nebo protože se to tak očekává, že by to tak mělo být a to je samozřejmě nesmysl. Takže já mířím k tomu, že tady jako bychom očekávali, že ty z toho tématu přece nemůžeš vypadnout. Jak farář má volno? Farář je člověk, že jo, takže ho potřebuje. Můžeš nemyslet na Pána Boha.
1: Ale dovolená není o tom, že nemyslím na Pána Boha.
0: Já jako myslím s tím úkolem, tak.
1: Jasně, že ano, musím mít dovolenou, je to v zákoníku podobně. A užiju si dovolenou, ale už vlastně vím, na co budu kázat později o prázdninách, protože prázdniny, když je červenec, to znamená, že nejsou ty akce během týdne, máme vlastně hlavně bohoslužby a pak nic během týdne, tak to na mě neplatí, protože musím chystat letní tábor pro děti. Programy, biblické programy a zrovna letošní tábor bude na Vinetua, tak už vím, že budu kázat pak, jak se vrátíme z tábora i na tohleto téma. Takže něco na to napasovat, nějaký biblický příběh, takže je to úplně, vlastně i o prázdninách se pracuje a je to jiná práce a skvělá a nevím, jestli ne nejlepší.
0: No, srážka s dětmi, to je vlastně úplně jiná srážka než s dospělým. Teď mě napadlo říct posluchačem nebo divákem, já jsem poznamenaná tím svým prostředím, takže prostě lidé přítomní té bohoslužbě. Jaký je to materiál pracovat s dětmi?
1: Jednou za měsíc máme rodinné bohoslužby, kde děti nejdou do nedělky. Nedělka je prostě, dospělí zůstávají, nebo ti, co chtějí v kostele, mám kázání a děti jdou zvlášť a mají tam svůj dětský program, taky o Bibli. A na těch rodinných bohoslužbách děti zůstávají v kostele a to se tak zapotím. A ty přípravy jsou úplně nejhorší, protože to musí zaujmout děti. Nejenom dospělé, ale i děti. A i naopak, že i to, co mluvím k dětem, musí zaujmout i dospělé. To je vyšší divčí. Teď ty poslední byly moc fajn, ty se mi moc líbily. To jsme měli o desateru. Učili jsme dospělé, jak jsme se naučili desatero s dětmi. Ale zapotila jsem se.
0: Je to nejkomplikovanější příjemce. Oni nekličkujou a nejsou zbytečně diplomatické. Líbí, nelíbí. Nazdar. Dávají to najevo?
1: Ano, dávají. Odchází, nechtějí přijít dopředu, když je zvu. Pojďte děti dopředu. Už vidím, jak pomalu nebo mamina. A některé jsou, které jdou a s nimi si povídám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Evou Jelinek trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, farářka Českobratrské církve evangelické. Já už se to naučím, podívej se, už to říkám s takovou menší rozechvělostí. Ještě si vlastně udělat jasno v tom, když se vrátím zpátky k mistru Janu Husovi. Označení evangelík, jak ho chápat v kontextu církve vůbec? Jaký význam to má?
1: Od začátku začnu. To znamená, doufám, že příště, setkáme-li se tady někdy, tak už řekneš jenom farářka evangelické církve a to stačí. Můj cíl je, aby tam ti nahoře schválili, a už máme schváleno, že můžeme se jmenovat buď Českobratrská církve evangelická, anebo prostě zkrátka evangelická církev, ale ještě oficiální název, to je, jako, je to jenom ten druhý název, no tak snad příště. I mně by se to líbilo. A další věc, kterou jsem tak pochopila z tvé otázky, je, kde se v tom najít. Obdivuju na římskokatolické církvi, jak je široká, kolik typů zbožností pojme a nerozdělí se. Charismatici, tradiční, ve zkratce úplně. A zůstanou jedna církev a všichni se tam dobře cítí a vlezou se a podobně. My, evangelíci, jednou jsme se rozdělili a je to prokletí. A dělíme se furt a pořád. Když někdo přijde s tím, že má jiný typ zbožnosti a ten zbor mu nesedí, tak odejde do jiného. Nebo v horším případě založí novou církev, nový zbor. A ten Hus, mně se strašně moc líbil, že on opravdu nechtěl založit novou církev. Ani ti další reformatoři to nechtěli. Opravdu byli to reformatoři, takže chtěli to opravovat, spravovat. A zpátky k naší církvi. Jsem strašně hrdá na to, v jaké jsme. Ona vznikla v 1918. 1918 sloučením. Uh-huh. A tohle je to nejlepší na asi tak prostě na té církvi, co strašně mám ráda, že jsme se nerozdělili, ale spojili jsme několik církví, několik tradic druhů. I právě máme tam spojníci s Husem, s jednotou bratrskou, s reformovanou církví, s luterskou církví a dali jsme se dohromady jako jedna evangelická církev.
0: Já teď střihnu a určitě jsme se na to téma bavili, ale už to asi teda bude opravdu mnoho let. Tvá volba jít tady touhletou cestou, stát se farářkou, stojí na jakém základu? Proč vůbec?
1: Proč ne?
0: Rozumím.
1: Viděla jsem to doma, naši jsou faráři oba. Jemně mi to rozmlouvali a já jsem se nenechala. Měla jsem moc ráda, když jsem viděla je při práci a doma a prostě řekla jsem si, že to musím, prostě je to úžasné a zůstala jsem.
0: Neměla jsi žádnou jinou verzi?
1: To jsem musela mít kvůli našim. Ano, zapsala jsem se na žurnalistiku, všichni moji známí ve škole před maturitou dělali už celý rok přijímačky, já ani náhodou. Myslím, že jsem skončila předposlední a přišla jsem domů a řekla jsem našim, vidíte, musím na teologii.
0: Zažívá člověk, když si něco vysní, v tvém případě je to tahle ta cesta, a teďka najednou se v tom ocitá, začne to studovat. Už v tom prostředí je. Je tam nějaký moment jakési deziluze nebo rozčarování, anebo jako objevení něčeho, takhle jsem si to nepředstavovala.
1: No jasně. No nejznámější citát. Teologii jsem vystudoval, víru zachoval. Ano, říká se to, já to měla nejpozději na prvním ročníku, protože jsem byla ta úplně běžná, normální věřící, že Bible je slovo Boží, neměnné, bez chyb a podobně. A teď říkám jako ten jako nejzákladnější příklad toho, je možností mnoho dalších. A já jsem se tam ve škole dozvěděla na bohosloví, že tam jsou chyby v té Biblii. Ti, co to opisovali, tak to opisovali ručně a třeba jeden verš napsali dvakrát po sobě nebo nějakou chybičku tam udělali. A hlavně, že to musíme číst v kontextu a ne brát všechno doslova. To byly srážky s realitou obrovské, ale víru jsem zachovala a podle mě ty srážky s realitou, jakože že ta Bible není daná a hotová věc, ale stále se vyvíjející se Boží slovo, dopadající na nás konkrétního každého, každý nový den je něco nového, tak to mám pořád. Tohle je asi dar, ta víra. Ne ve smyslu, že jsem si zasloužila ten dar, ale ve smyslu, jako nedokážu to dokázat a nedokážu tě ani přesvědčit, ale ani nechci, ale jako vlastně, i kdybych chtěla, tak nedokážu ti přesvědčit. To je jako, když se probudíš z nějakého snu a tam to přece všechno klape v tom snu a pak se probudíš a vlastně nevíš.
0: Ano, vím, o čem mluvíš. Co se dotýkáme věcí, teda s Evou Jelinek, je to můj dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím čas s Evou Jelinek, farářkou Českobratrské církve evangelické. Kdyby řekla církve evangelické, tak to by bylo krásné, ale oficiálně zatím tak, jak bylo řečeno. Bavili jsme se, protože my jsme si před tím naším rozhovorem dali kafe. A jako téma farář a dovolená je vlastně zvláštní téma. My jsme se toho dotkli, máš tábor, vlastně pracuješ nepřetržitě.
1: U nás v církvi je to úplně normální, že i farář je člověk.
0: Ano, zákoník práce.
1: Ano. Je to tak, že jsou jenom ty bohoslužby, pak u nás navíc jsou letní tábory nebo nějaké setkání s partnerskými sbory napříč Evropou, kontinenty, což zrovna taky letos máme. A pak tam ještě o prázdninách přichází v úvahu nějaká inventura zborových prostor, nějaký úklid, příprava na další rok od září. Takže takový reset, ale ta dovolená tam taky patří a už se moc těším. Navíc v naší církvi je to tak, že faráři mohou mít rodiny, tak to dokonce je potřeba. Tak v závorce mám ráda tyhle ty záhuly. Pak přeskočím do prosince, protože tam máme nejenom Vánoce a vícero bohoslužeb svátečních, ale i vánoční hru, kterou připravují děti a mládež a ty zkoušíme několik neděl předtím. Pak jsou Velikonoce.
0: V každé téhleté etapě ty akcentuješ děti, protože tam hrají nějakou zcela zásadní roli, myslím si. Nebo vyplývá to z toho?
1: Já mám asi obrovské štěstí, že můžu v tom sboru se více zaměřit na dětí. V našem sboru jsou dvě farářská místa a já jsem zodpovědná právě za tu mladší generaci více. Nejenom, ale můžu se zaměřit na ní a miluju to.
0: Jaká je taková nejzajímavější věková kategorie asi? Protože si myslím, že něco jiného je, když jsou to ta prťata, ale pak to má třeba 16-17.
1: To mi povídej, ano. Nejdřív jsou ty úplně maličcí, ale ty jsou během bohoslužeb v té nedělce, tak ty nemývám často, jenom když mám volnou neděli. Pak jsou hlavně děti z prvního stupně základní školy, ty jsou super úplně. Tam si hrajeme, učíme se různé věci. Třeba desatero, jak se ukazuje. Pak mám konfirmandy dva, teď zrovna.
0: Co to je? Promiň.
1: Ano, v pohodě. V katolické církvi je první přijímání a běžmování v tomhle věku, když my máme konfirmaci, je to něco podobného, taky nějak 13, 15, 16 let, různě. Připravuju je právě na tohle, to spotkáváme se, záleží na intenzitě rok nebo dva. A ti kluci jsou tak geniální, že oficiální verze je, že propadli a musíme pokračovat ještě jeden rok. Ale jako ta pravda je v tom, že je nám tak dobře spolu a chceme ještě prostě pokračovat. Tak
0: jste si to protáhli.
1: Protáhli jsme si to a tu konfirmaci uděláme někdy později. Pak, když někdo bude konfirmovan, tak pak pokračuje v setkáních mladší mládeže. To jsou právě ti puberťáci. Zase máme super skupinu teď. Teď to jsou za okolnosti samé holky a já nevím, u každé skupiny bych řekla, že úplně jsou skvělé. Mám je strašně moc ráda. Mám pocit, že mě berou jako kámošku. Já nerozumím jejím slovům a učím se a oni mají se mnou trpělivost. Pak to přichází v starší mládež, což je vysokoškolská, mladí pracující a to zase čím jiném to už. Vlastně teď bych chtěla říct, že bereme témata víc do hloubky, ale to taky není pravda, protože i s těmi mladšími taky. No. Vícero generačních skupin a jsou super. No a pak ale jsou už ty nemládežníci, setkání s dospělými a pak ještě se seniory. Musím se pochlubit našimi seniory. Vlastně já možná nemusím ani tak kázat ohledně té naší společnosti ve smyslu jako kázat, přikázat, jako
0: poučit.
1: Poučovat, jako nejsem si úplně jistý, jestli bych to mohla, měla dělat, ale já ani nemusím, protože i naši seniori, říkám i, ta skupina lidí podle mě velmi křehká na přijímání názorů z trolích farem a podobně, tak já mám seniory ve sboru, kteří jsou s názorama tak krásně otevřený, má žádné dezinformace k ním se nedostanou. A teda dostanou, ale oni prostě ví, co se s nimi dělá.
0: Ano.
1: A mají prostě ty názory jasně dané a já se můžu od nich učit.
0: Vlastně nic se nemění na tom naivním náhledu na to, že jsi v krásném prostředí obklopená jako krásnými tématy, krásnými lidmi, protože ano, to tak je. Co ti popřát?
1: to, co mám, aby pokračovalo. Přesně jak jsi to řekla, krásní kolem mě lidé, ten úžasný sbor, ale i vlastně v Ostravě lidé, tak mám opravdu štěstí. My tomu říkáme požehnání, Boží požehnání, tak ať to prostě pokračuje.
0: Tak já ti přeju, ať to tak plyne. Ve zdraví.
1: Děkuji.
0: S Evou Jelinek jsem si dnes povídala a jsem moc ráda, že přijala mé pozvání. Děkuji pěkně, měj se krásně.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 46 minut a vyladíte Český rozhlas Ostrava. Dalšího hosta vám nabídneme v našem vysílání zase ve středu. Bude to mladá, úspěšná výtvarnice Lucie Rosická, absolventka dvou vysokých škol a podle seznamu Forbes jedna z nejúspěšnějších Čechů a Češek do 30 let. Její obrazy vznikají na šicím stroji a jsou to velmi osobní, intimní ženská témata. O tvorbě, o zvykání si na Ostravu nebo o tlaku společnosti, tak o tom všem bude vyprávět Kateřině Huberové ve středu po 11. hodině.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Podnikatelé v Česku by si měli dát pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Bohumínské autobusové zastávky mají nové označení s názvem městské části a znakem. Dřevěné městečko v Rožnově dnes nabídne přehlídku muzeí v přírodě z celé republiky. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Podnikatelé by si měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody, říká šéf asociace Josef Jaroš.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
1: Obchody jsou dnes otevřené, přestože je státní svátek.

0: svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes mají otevřeno, totiž záleží na obchodnicích. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Bohumín nalepil na prosklené autobusové přístřešky nové štítky s názvy zastávek a znaky městských částí. Označení se objevilo na více než 40 zastávkách. Cestujícím má usnadnit orientaci, řekla mluvčí města Jana Končítková.
1: Myslíme si, že kromě usnadnění orientace vytváří polepy atraktivnější dojem z veřejného prostoru. Právě proto jsme zvolili střídmé grafické řešení v černé, bílé a šedé barvě, které neruší okolí, ale zároveň je dobře čitelné.
0: Do rožnovského dřevěného městečka se dnes sjeli zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představují lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zubrnicích a nově také v Plzni Bolevci. Kdo v areálu vystoupí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Přijdou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude v regionu oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami a ojediněle i bouřkou. Večer budou přeháňky ustávat, naměříme do 23 stupňů. V noci čekejte opět oblačnou až zataženou oblohu a místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty mezi 17 a 13 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude oblačno, přechodně až skoro zataženo a hlavně odpoledne místy zaprší. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor aktuálně v Ostravici na Frýdecko-Místecku. Na vlakovém přejezdu nefunguje světelná signalizace a je tam silný provoz. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Slyšeli jste polední zprávy s Terezou Hájkovou, posloucháte Český rozhlas Ostrava, jsou 4 minuty po 12. hodině a to už je nejvyšší čas, abychom odstartovali sváteční hudební poštu. Máte-li tedy hudební přání nebo chcete-li si nechat zahrát jen tak pro radost, tak neváhejte a začněte vytáčet 596 11 22 66. Za malou chvíli tady je pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Krásné poledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Byl to téměř tradičně Karel Gott, který odstartoval dnešní hudební poštu, ale teď už si ty písničky budete vybírat sami. No a pro první písničku míříme na česko-polskou hranici, a to do Třince, kde nás čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den ještě jednou.
2: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Ingrid Bruchaňskou z Českého Těšína. Milá Ingrid, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá z nich ať ti přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost a hodně lásky, ať máš vždycky mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky, dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí, úsměv na tváři, ten ať ti neschází, ať tě nejmiň dosta let, baví a těší tento svět. K tomu boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manžele Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Zdravíme také tvého manžela Emila. Písnička bude také pro pana doktora Zdeňka Utíkala, také z Českého Těšina, který měl 3. července krásné narozeniny. Zdeňku, hlavně to zdraví, zdraví, zdraví ti přejeme. Mockrát vám, pane Vladimíre, děkuji a budu se zase příště těšit na slyšenou.
1: Taky se na vás budu těšit, mějte se krásně,
2: děkuji
1: a na slyšenou.
2: Moc.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Třinci a teď se pro písničku vypravíme na Pražskou. Z centra Ostravy překročíme řeku Odru a vyšplháme se do kopečků nad Ludgeřovice. Míříme do Vrablovce, kde nás čeká paní Majka. Hezký dobrý den.
1: Ano, dobrý den, já zdravím všechny posluchače Rádia Ostrava a prosím vás, dneska bych chtěla poslat písničku paní Marušce Petruskové z Markvatovic, která má krásné narozeniny. Je to úžasná paní, ve svém věku ještě toho tolik zvládne, prostě přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se jí daří, ať je pořád taková, jaká je a ať tady je ještě dlouho mezi námi. Písničku posílají všichni, kdo ji znají a mají ji rádi. Já vám moc děkuji za vyřízení a zase někdy se budu těšit. Naschledanou.
0: Rádo se stalo a hezký den do Vrablovce přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Už jsme byli v Těšínském Slezsku, byli jsme na Pražské a teď zamíříme do srdce Lašska. Míříme nad břehy říčky Lubiny, a to konkrétně do Kopřivnických Vlčovic. Tam nás čeká paní Anna. Hezký dobrý den. Slyšíme se, paní Anno? Halo, halo. Neslyšíme a to je velká škoda. Bohužel paní Anička nám nezůstala na telefonní lince, tak to třeba zkusí někdo jiný na 596 11 22 66.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Tak před malou chvílí jsme měli mít v hudební poště spojení s paní Anou z Vlčovic nad řekou Lubinou. To se bohužel nepovedlo, tak teď opustíme Lubinu a zamíříme k Lučině. Míříme do Havířova, kde nás čeká paní Zdeňka. Dobrý den.
3: Dobrý den, hezké, příjemné, svatečně odpoledne vám, pane Vladimíre, pro všechny spolupracovníky vaše a taky všem posluchačům. Písničku posílám metoději Ondruchovi na Horní Bečvu k včerejšímu svátku. Přeji vám, Míťo, do dalších let hodně štěstí, zdraví a spokojené roky s manželkou Maruškou a velký dík za pomoc Helence, kterou ji poskytujete. Písnička je taky k nám na Karvinskou do Pečtovalského domu a děkuji všem za písničky a příjemné odpoledne, Zdenka.
2: A hezké odpoledne i vám, paní Zdenko, mějte se dobře, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle byla Pavlína Filipovská a my teď míříme za další písničkou do města železnic, chemie, drátů a červených cihel. V Bohumíně nás čeká paní Hilda. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Já prosila bych o zahrání písničky moje nevěstě Evě. Ona má zítra narozeniny a je hodně nemocná. Tak bych jí přála hodně zdraví, aby se ze všeho dostala a měla radost ze svojeho jediného vnučka, co má. A ať si jí všechno vyplní, aspoň už teď. To jí přeje babička Hilda a děda Láďa. A všem přeju opravdu zdraví, všem. A děkuji za zahrání písničky a všem posluchačům a i vám přeju hodně zdraví. To je to nejhlavnější.
0: Já vám taky přeju všechno dobré, paní Hildo. Děkujeme za zavolání. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: A já naschle.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další písnička v Hudební poště už bude vyslána z Ostravy Zábřehu. Míříme za paní Jindrou. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Já zdravím své milované rádio, kterému chci poděkovat za moc hezký rozhovor dneska s Evou Jelínek. A chci pozdravit i všechny posluchače. Samozřejmě přeju jim krásné léto. A dnešní moje přání poletí mojí sestře do Plzně, Věře Salavcové. Chci poděkovat za celý život, kde byla se mnou. A ze 6 sourozenců už mi zbyly jenom 2 sestry, ona je mezi nima. Chci poprosit, ať mi hlavně neumírá, ať je zdravá. Přeju jí novou lásku, co má i v tomto věku, co má. A že je šťastná a ať to tak i pokračuje dál. A vám děkuju za tu písničku.
1: Rádo se stalo, paní Jindro, mějte se dobře. Naslyšenou.
2: Taky, nashledanou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, míříme do Oder, tam máme jeden krásný rychlý telefonát. Paní Jindra je na telefonu, dobrý den. Paní Jindro, slyšíme se?
1: Ano.
0: Tak povídejte, protože teď už vás poslouchají úplně všichni, kteří mají puštěné rádio.
1: Dobře. Dobrý den. Přeje z Oder i vám všem v rozhlase Jindra. Lásko, přeji ti jen to nejlepší, pokud to osud dovolí. 10. červenec, den pro tebe, je ten nej v roce. Mají tě všichni rádi. Přání letí do Oder Vladimirovi. Děkuji srdečně, zdravím Jindra.
0: Mějte se hezky, paní Jindro, zdravíme i Vladimíra a užívejte si krásný den v Odrách.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, máme před sebou další v pořadí už 8. dnešní přání a míříme do studénky za paní Zdeňkou. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, vážená redakce. Ráda bych dodatečně popřála ke krásným 10. narozeninám Lucince Richtarikové ze Studénky. Milá Lucinko, život krásný jako sen, plno úsměvu na každý den. Ať máš všeho vždycky dosti, lásky, štěstí i radosti. Ke krásným narozeninám srdečně blahopřeji a posílám hudební dárek od Marcela z Moška, mámo, táto. Písnička je pro tvoji sestřičku Nikolku, která ji slavila minulý měsíc své narozeniny. Srdečný pozdrav posílám vám všem v redakci a děkuji za krásné pořady, které vysíláte. Vám, pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Rádo se stalo, paní Zdeňko, a určitě se nám brzy zase ozvěte.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za další devátou písničkou našeho dnešního vysílání a já už vím, že tahle ta písnička bude odeslána někde od břehu Špakovského rybníka. Míříme do Bohuslavic, kde nás čeká paní Erika. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás i posluchače Rádia Ostrava a přeji krásný den. Zítra oslaví své narozeniny paní Trautka Křižáková z Bohuslavic. Milá Trautko, jen jedno přání máme a to ti zasíláme. Ať ti Pán Bůh rozsevá plnou dlaní, štěstí, zdraví a jeho svaté požehnání. Žádné bolesti a hojnost, hojnost Boží milosti. To ti z celého srdíčka přeje Erika. Děkuji vám, pane redaktore, a na shledanou.
0: Rádo se stalo a hezký den do Bohuslavic přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: No a ten jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami, pomalu a jistě směřuje ke svému konci. Máme tady pro dnešek poslední hudební přání. Volá nám paní Zdeňka z Opavy. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla tu hezkou písničku poslat paní Jiřince Rudské do Karviné. Ona je v nemocnici. Ty víš, Jiřinko, proč ti dneska volám. Přeji tobě hodně zdraví. A my se sejdeme ve čtvrtek. Já za tebou přijedu s paní Libou do nemocnice. Jiřinko, moc tě pozdravuji a poslechni si tu hezkou písničku.
1: A my děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 6. července. Za malou chvíli v našem vysílání nabídneme zprávy a pak už se na vás bude těšit Oskar Hess a jeho host v pořadu Osobnosti Česka. Pro dnešek se od mikrofonu Ostravského rozhlasu loučí Vladimír Šmehlík. Mějte hezký den na Moravě i ve Slezsku.

21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Městská nemocnice v Odrách chystá opravy lůžkových oddělení. Na Frýdecko-Místecku zemřel cyklista, na chodníku ho srazil opilý řidič. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Zítra bude v regionu většinou oblačno, místy s přehánkami a naměříme do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce začnou v příštím roce. V provozu zůstanou ambulance.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: V Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel dnes ráno cyklista. Podle dosud zjištěných informací ho srazil řidič osobního auta, který vjel do protisměru a pak na chodník. Z místa nehody řidič odjel a poté havaroval do příkopu. Dechová zkouška ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Uvedla to policejní mluvčí Nikol Bočková. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku postupuje podle plánu. Kvůli stavbě nového mostu platí na mezinárodní silnici 1/35 na Slovensko kyvadlový provoz, který výrazně zpomaluje dopravu. Stavbaři zakázku soutěžili s pokutami za každý den zpoždění. Práce by tak podle šéfa zlínského ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka měly skončit v termínu, tedy 15. srpna.
4: My věříme, že to bude tak, jak to máme naplánováno. To znamená, že v tom srpnu

0: by jsme to měli pustit už bez omezení. Ta vozovka bude zúžená, ale už pomine ten kivadlový provoz. Je potřeba velká trpělivost řidičů a zvyknout si na to, že letošní léto prostě je zašová velmi špatně průjezdná a bude až do toho srpna.
1: Dnes je to přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora k smrti odsoudil koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
2: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
1: Češi si dnes Jana Husa připomínají tradičními bohoslužbami anebo slavnostmi. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejnižší noční teploty mezi 17 a 13 stupni. Zítra přes den pak čekáme oblačno, přechodně až skoro zataženo a zejména odpoledne se lokálně vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte mezi 16 a 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 330,5 kilometru ve směru na Prahu havarovalo osobní auto. Právě teď tam zasahují záchranné složky. Počítejte s omezením provozu. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
4: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem, jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: Ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako chansonnier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton dal bůrek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: strachy si nekoupíš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si Nadě Válové kdysi všiml v roce 2005, od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba Výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: No právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla les, čím se u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než tak nějak člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale, dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, já nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, a to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál no, přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku viselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju. Jo. Já jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař.
3: Tak no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, pleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebude.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším, snad nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mimo novýmu a asi takovým nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jinde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo, protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo, to už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. Od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řek. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? nejčeši.
2: Daleko míň, než byste si řekl. Jako, daleko míň. To vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křižík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu, mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, třeba Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten, taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ostrava finančně podpoří městské i neziskové organizace v sociálních službách. Povodí Moravy upraví tok Rožnovské Bečvy. Chce snížit riziko záplav v Rožnově pod Radhoštěm. V Hlučíně začala oprava vzácné hrobky z konce 19. století. Zítra bude většinou oblačno, místy s přeháňkami a naměříme do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Ostrava dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními anebo sociálními potížemi. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou mít provozovatelé sociálních služeb příležitost o městské peníze požádat na konci září.
4: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
2: Povodí Moravy upraví za 10 milionů korun tok Rožnovské Bečvy. Koryto se postupně zaneslo štěrkem a po předloňských povodních se posunulo, což zvýšilo riziko záplav pro okolní domy. Vodohospodáři zpevní koryto v úseku dlouhém 230 metrů, především na levém břehu. V čem je největší riziko, popisuje Radek Špatka z Povodí Moravy.
5: Koryto zasahuje do pozemků se vzrostlými porosty a přibližuje se k zalesněnému svahu na levém břehu. Ten považujeme za významné riziko, neboť je součástí dlouhodobě sledovaného sesuvného území.
2: Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. V Hlučíně začala rekonstrukce památky, která je jediná svého druhu v této části kraje. Rodinnou hrobku rodiny Vetekampovi z konce 19. století poškodili sprejeři a

0: Opravu vyžadují i další části budovy z pískovcových kvádrů. Hotovo bude do konce září, potvrdila mluvčí hlučínské radnice Kristina Skulinová.
1: K čištění mauzolea bude použita tlaková voda, případně šetrná abraziva nebo vhodná rozpouštědla pro odmaštění. Fasáda pak získá novou vrstvu ochrany. Z městského rozpočtu je na tuto záchranu vyčleněno téměř 320 tisíc korun.
2: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, místy s přeháňkami anebo občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Zítra přes den pak čekáme oblačno, přechodně až skoro zataženo a zejména odpoledne se lokálně vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na dálnici D1 na Novojičínsku. Na 330. a půltém kilometru ve směru na Prahu se vyšetřuje havárie osobního auta. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přeji vám krásné sváteční odpoledne. Máme 4 minuty po 14. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, naše odpolední vysílání s datem 6. července. Kam se společně vydáme? Určitě zůstaneme nejprve na Novojičínsku, protože stovky let starou výzdobu někdejšího kláštera piaristů tam odkryli restaurátoři. Kde konkrétně a proč, to si řekneme už za malou chvíli. V polovině hodiny se zastavíme v jednom havířovském domově pro seniory. No a přidáme také informace o počasí. Ve 14 hodin 45 minut meteorologi proberu to důležité, co se týká těch dalších letních dnů. Jak bude teplo, příliš teplo, anebo nám zůstane zatažená obloha a přeháňky? To vše nám prozradí z muziky Petr Muk, Dalibor Janda a nebo třeba kapela Olympic. Bude toho více jako vždy, ale přání krásného odpoledne už teď. Od nás všech, od mikrofonu vás za všechny zdraví také Iveta Dadamová.

0: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už míříme na Novojičínsko. Restaurátoři v piaristickém klášteře v Příboře totiž objevili staré malby. Jsou v místech kláštera, které dnes využívá základní umělecká škola. Malby byly zakryty v pozdějších dobách novými nátěry. Ředitel Příborské základní umělecké školy Pavel Debev ukázal redaktorce Českého rozhlasu Ostrava třeba jeden z objevů na chodbě. I když zatím není zcela zřetelné, o jaký výjev tam jde, vypadá to na někdejší učební pomůcku.
1: Jsme se zastavili u takového zajímavého objektu na zdi.
2: Jak objekt na zdi? No, u nás tady nastal restaurátorský průzkum, protože ta budova je opravdu stará, je z konce 17. století a krom těch piaristů, kteří to vystavili, tady byl také v 19. století učitelský ústav, poté Tatra Kopřivince tady měla své obory a nakonec jsme tady my, takže vlastně celou dobu tato budova slouží ke vzdělávání a restaurátorský průzkum, který teď obdivujeme právě na stěnách, proběhl na popud města Příbor a světe div se, nalezli tady něco. A nalezli, zrovna stojíme u asi nejcennějšího, nebo možná pro laika, jako jsem já, nejcennějšího objevu, a to je zřejmě nějaký nákres sluneční soustavy a různé fáze měsíce. Nemáme to odkryto celé. A město Příbor se vyjádřilo k tomu, že by bylo moc rádo, aby tuto pravděpodobně učební pomůcku právě z toho 19. století obnovilo, aby nezůstala zatřena tou bílou barvou, jako máme tady všechno ostatní.
1: Je tady vidět, že skrz tu omítku, skrz ten nátěr prosvítá bledimodrá barva, část kružnice.
2: Jsou to opravdu zatím jenom fragmenty, doufujeme, že se to odkryje, uvidíme, co s tím město Příbor má za zájem.
1: My jsme se teď s Pavlem Debefem zastavili u dalšího nově odkrytého kousku historie.
2: Tato velká místnost, ona samozřejmě nebyla tak veliká, tady to je podle těch oblouků, tady byly vlastně jednotlivé koje pro ty studenty nebo ty mnichy nebo ty mladé učitele. A tady se nacházíme právě v té místnosti, kde je vidět, že tady nějaké troje dveře byly, asi byla rozdělena na tři místnosti. A u té jedné z nich je právě taková malba, která je, řekněme, růžovo-hnědého charakteru, a to říkala paní restaurátorka Svobodová, že ta je právě úplně ta původní, čili někdy kolem toho roku 1694, kdy se ten klášter otvíral, tak řekněme na konci 17. století. Ale když se podíváme kousek dále, tak vlastně nad těmi druhými dveřmi o asi tak 3 metry vedle už je ta malba spíše modrá. A to právě je znak toho 19. století z období učitelského ústavu, takže soudědle toho říkala i paní restaurátorka, tady asi byl někdo trošičku váženější, protože mu zachovali pořád tu malbu a nenechali to předělat v 19. století, 200 let později.
1: Ukazuje Pavel Debev, ředitel základní umělecké školy z Příbora, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké sváteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a míříme teď do jednoho havířovského domova seniorů. Někteří uživatelé tam před akváriem prosedí hodiny, je to totiž prý lepší než televize a dětské návštěvníky, tak na tyto prý funguje jako magnet. O čem je řeč? Řeč je o velkém akváriu v domově seniorů Luna v Havířově. O to akvárium se stará jedna z pracovnic domova, Simona Sněhotová, a redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové prozradila, že se v něm prohánějí samí tlamovci.
1: Těch druhů tlamovců je hodně, většinou to má všechno latinské názvy, takže v téhle chvíli vám je neřeknu, ale jedno mají společného. Tím, že se jim říká tlamovci, tak oni své mláďátka skutečně nosí v té tlamě, z tohoto důvodu jsou takto nazýváni, jo? Že oni ty jíkry od toho samečka si nasajou do těch úst a tam ty vajíčka vlastně dozrávají a jsou z nich malé rybičky, které neustále mají v té tlamě. No a když jim je zhruba tak 14 dnů, tak je vypouští.
2: To máte i tady odpozorované v tomhle malém prostoru?
1: Ano, ano.
2: A nosíte nějaká a právě?
1: Co, jak je to u té rybičky poznat? Počkejte, já si dám brýle. Ty samičky, které mají nasáté ty jikry oplozenýma vajíčkama, tak mají pod tou bradou takový vak. A když ten vak je plný, tak to vidíte. Třeba tady ta samička už tam něco malého má. Jo, teď není tady nikdo výrazný, protože těch mláďat už máme vypustěných teď dost, takže momentálně...
2: Jsou poměrně dost odrostlá už mláďata. Tam je takový nějaký malinký, ano. Jak je starý asi.
1: Tady tyto mají 2 měsíce, ale jsou tu úplně malinké. Když se podíváte, nevím, jestli tady za rožek, tam jsou úplně takové pidi-midi.
2: Ano,
1: vidím.
2: A ty se
1: schovávají, aby je nesežrali, protože oni umí to sežrat, ty mláďata.
2: A žere je vlastní druh, nebo si pošmakne třeba ten větší?
1: Kterýkoliv jiný, ale některé jsou masožravé, jiný zase mají rádi rostliny, takže sežere to ta masožrava samozřejmě.
2: Když jste říkala, že sameček vypustí jikru a samička si ji vloží do úst.
1: Víte, jak to probíhá? Já jsem si to natáčela i na video. Ona ta samička se samcem začne dělat takové jakoby kopulační námluvy, tance, jo. Oni se, sameček skroutí ocásek, začne se takhle točit a ta samička za tím ocáskem. Oni, ty samci, mají na tom ocásku takové tečky,
2: ano,
1: když se podíváte,
2: ano, ano,
1: jo.
2: To jim připomíná
1: těm samičkám jako jikry, takže ta samička jde za tím samcem a oni dělají takové otáčky a on jak vypustí ty svoje jikry, tak ona buď si je nabere přímo do tlamy, což je pro mě zajímavé, jak ona si to oplodní, ale přesto se to děje. Ona si potom zaleze někde ke kamení, tam si je vypustí a oplodní si je. A zase si je zpátky nasaje. Taková zajímavost to je.
2: Kolik práce vlastně vám to dá, aby jste takhle krásně čisté udržela to akvárium a stihla pozorovat ten život ryb a vlastně i zprostředkovala tu krásu vašim uživatelům?
1: Těch ryb je tu skutečně hodně. Ono, dá se říct, že na takové akvárko, které má, tady toto má 470 litrů, jo? Mělo by tam mín těch ryb. Ale já tím, že se o to starám skutečně každý týden, odpouštím vodu, připouštím čerstvou, co měsíc čistím filtry, které jeden je tady velký pod akvárkem.
2: Aha, takže pod tou nevinně vyhlížející skřínkou je to technické zázemí.
1: Jo, to je to nejvíc práce. Tady je menší filtr, ten je, se dá jednoduše vyčistit, tento už je horší v tom, že se jednotlivé sekce, které jsou v tom filtru, opravdu musí vytahovat a čistit, no ale díky tomu, že se tohle to dělá, je takto akvárko vypadá čistě. A ty ryby jsou tím pádem i zdravé.
2: Kdybyste k tlamovcům dala nějakou jinou rybu, jako jiného druhu, snesli by se?
1: Neskoušela jsem to, netuším, ale řeknu vám to ještě tak, kdybych si přivezla některý jiný druh tlamovce a byla by ta rybička menší, oni by ju pokousali. Opravdu by cítili, ty tady nepatříš, ty jsi náš vetřelec, ano.
2: Když vám takhle samičky vypouští pravidelně spoustu mláďat do akvárií, tak to by se množilo geometrickou řadou, takže přirozená regulace, že se prostě sežerou?
1: Ne, mám chovatele, který ode mě opravdu ty rybičky bere, já mu je dávám zadarmo, takže vždycky odlovím a pošlu, protože fakt by to bylo neúnosné. Oni se tak tady daří, že se prostě dobře množí.
2: Směje se spokojeně paní Simona Sněhotová, která se v domově pro seniory Luna v Havířově stará o akvárium plné. Kolika je aktuálně tlamovců?
1: Úplně spočítané nemám, ale 40 jich tam bude určitě.
2: Z Havířova Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Také letos pro vás na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava máme letní soutěž Křížem krajem. A tak každý prázdninový pátek bude redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová putovat po turistických chatách, které jsou zahrnuty právě v této velké letní soutěži. No a jako první si vybrala tu, kterou najdeme ve výšce 706 metrů nad mořem. Je to chata Prašivá, která je zároveň nejstarší chatou klubu československých turistů. Proč a kdy se tato dřevěná stavba s typickou věžičkou, která slouží jako rozhledna, poprvé otevřela návštěvníkům, tak to zjistíte třeba také na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Bee Gees v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si říct, ale jak to bude s počasím. V Ostravě se zatáhlo, vypadá to na nějakou tu dešťovou přeháňku. Jak to ale vidí Petr Drobek v ostravské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu v celém kraji? To se dovíme právě teď. Petra už přivítám. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, tak jaký je stav v Moravskoslezském kraji? Jaké máme počasí?
1: Máme zvětšenou oblačnost, možná na tom jihovýchodě v oblasti Beskyd, pod Beskydí, tak tam je teď o něco menší oblačnost, ale místy se vyskytují přeháňky a teploty vystoupily na nějakých 19 až 23 stupňů a vítr fouká mírný jižní až jihozápadní a na Bruntálsku až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový je dnešní sváteční den, tedy pondělí. Jaký bude vývoj počasí dále? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Pořád spíše větší oblačnost. Místy se budou vyskytovat přeháňky a teploty v noci budou klesat na 17 až 13 stupňů. Vítr bude teď odpoledne mírný, ale v noci se slábne na slabý jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den také oblačno, přechodně může být i zataženo a ráno a potom také odpoledne se v místě vyskytnou přeháňky a ojediněle není vyloučena ani bouřka. A teploty budou o něco vyšší než dneska, od 22 do 26 stupňů. Na horách očekáváme teploty od 16 do 20 stupňů a foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Takový by měl být zítře, který úterý, co středa a čtvrtek, jaké jsou vyhlídky v červencovém počasí dále?
1: Tak ve středu ráno bude zataženo a bude doznívat déšť. V průběhu dne očekáváme malou oblačnost, polojasno a oproti úterku se trochu ochladí. V noci budou klesat teploty na 16 až 12 stupňů a přes den maximální teploty budou od 18 do 22 stupňů. Povane mírný, ale v průběhu dne až čerstvý severozápadní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu. A ve čtvrtek bude většinou polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost a jen ojediněle se mohou vyskytovat přeháňky. Teploty v noci 12 až 8 stupňů, takže poměrně chladno, no ale ty denní teploty zase už budou stoupat, asi o 2 stupně vyšší budou než ve čtvrtek, od 20 do 24 stupňů a povane mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A v pátek očekáváme ještě vyšší teploty 22 až 26 stupňů.
0: Takové počasí v průběhu tohoto týdne, jak bude, už víme za předpověď počasí. Za to děkuji dnes Petru Drobkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji krásné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

někdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Čeští železniční dopravci nabízí nové linky do zahraničí. Kam konkrétně, řekneme za chvíli, podrobnosti za 3 minuty. To tady bude 15. hodina, s ní také aktuální zprávy. Zprávy pro vás na 15. a také celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Folklorní soubory, kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Do centra Zašové na Vsetínsku ode dneška nezajíždějí autobusy. Lavičky z recyklovaného textilu oživily náměstí v Ostravě Mariánských horách. Zítra bude převážně oblačno, místy zaprší a naměříme až do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
2: V Zašové na Vsetínsku se dnes uzavřel hlavní výjezd z obce na frekventované páteřní silnici první třídy číslo 35. Důvodem je pokračující stavba nové křižovatky. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubrického bude obec po dobu uzavírky zajišťovat kyvadlovou dopravu.
4: Po dobu uzavírky nebudou zajíždět do centra obce autobusy, proto jsme zajistili náhradní dopravu hasičskou dodávkou, kterou se budou moct naši občané dostat z horního konce Zašové k hlavní cestě.
2: Nové lavičky na náměstí v Ostravě Mariánských horách jsou vyrobené z recyklovaného textilního odpadu. Náměstí je už šestým místem, kde městská část tento udržitelný materiál využila. Lavičky v lokalitě dříve byly, radnice je ale odstranila kvůli stížnostem na hluk a nepořádek.
5: Po odstěhování laviček začaly na radnici chodit stížnosti, že si není kam sednout. Nové recyklované lavičky jsou jednomístné, aby tolik neinspirovaly k vysedávání. Radnice po čase vyhodnotí, jestli se řešení osvědčilo. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely od lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost. Sport. České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě

0: porážky Švédska. Zápas Česko-Estonsko se bude hrát v Brně od 17 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně až zataženo a hlavně odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přeji vám krásné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Můžu slíbit, že se třeba vydáme na Bruntálsko, pozveme vás na zámek v Jindřichově. Chybět nebude ani naše pravidelná rubrika Zámecké léto, kterou vás provází František Kinský. Také dnes se v druhé půlce hodiny vydáme na jeden zajímavý zámek Anaka, Elan a nebo třeba Iveta Bartošová. Bude toho více i z muziky. Přání krásného svátečního odpoledne. To je od nás všech.

0: Hezké sváteční odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu. Ostrava se teď na malou chvíli budeme věnovat městskému včelaření. Jak se třeba včelaří právě uprostřed rušného velkoměsta? Jan Michalisko pracuje ve své šperkařské dílně v umělecké komunitě. Ovšem občas vyjde na střechu, kde má právě včelí úly. A městské včelaření, to si opravdu pochvaluje. Na střechu domu v Ostravě Mariánských horách se v jeho doprovodu vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, Romana Kubicová.
1: Městské včelaření, to dávno není už pojem jak ze science fiction. Neustále vlastně přibývají úly na střechách. Vím, že máme na věži Nové radnice, v Opavě vím o domě, který je osázený úly, ale netušila jsem, že umělci taky chovají včely. Tak Honzo, jak to přijde, že si tady postavíte úly na střechu na Frání Šrámka 5?
2: Jinak je to skvělý relax. A asi sedět v dílně bych nevydržel, takže člověk má možnost vždycky vyjít na střechu. Je to nádherný výhled, všude to tu kvete. A má možnost mít včely i na vesnicích, ale tady město je, musím říct, že lepší místo pro včely než venkov.
1: A to mě trošičku zaráží, protože zatím jsem navštívila úly usazené v krásné louce, u lesa a tady přece jenom vyžhavená střecha, tak neprotestují vám včely?
2: Teďka experimentuji s modulárním trávníkem, takže je vize, že postupně je to takový velký květina 40 na 60, kde jsou nenáročné rostliny, takže je tam taková vize, že se udělá takový ostrůvek zelený, ale mají tady vodu a všude kvetou lípy a průběžně tady něco kvete, roste, takže mají to tu dobré. Je tam i vlastně většinu dne stín, takže mají se tu dobře. Je to optimální konkurence včel. Typuju, že každé 4 kilometry 5 je nějaký úl tady v Ostravě a venkov je někdy vlastně, jak jsou tam ty pole a tak, jak se stříká a je to převčelené, tak tam si hodně vykrádají a zanášejí tu varou a tady je to výborné, optimální a musím říct lepší.
1: To jsem si říkala, že město bývá znečištěné, že zřejmě tady nevznikne kvalitní med, tak opravte mě.
2: Ty včely dělali i různé experimenty a byly včelstva na různých místech, jako nečistých, čistých, ale oni si nedonesou nic nečistého, oni si to opravdu přefiltrujou a když dělali výzkumy, tak ten med je všude čistý, i ve městě, i v nějaké industriální oblasti, kde to tam valí kouřem, tak oni to umí odfiltrovat.
1: Chutná trochu jinak tady ten městský med proti třeba tomu venkovskému?
2: Každý med chutná jinak i podle toho, co kdy roste. A já mám oblíbě lípový med, ten druhý. První jsou ty květy a pak jsou lípy. A dokonce za radnici ve Slezské Ostravě tam kamarád, kolega pedagog šel do důchodu a na důchod začal včelařit, tam krásný akátový med, výborný. I když jsou na jednom místě, tak každá ta etapa má jinou chuť.
1: A přezimují vám tady taky v pohodě ty včely na střeše?
2: Letos byla dobrá zima a vlastně je přirozené, že 10% včelstev nepřežije, ale tady fakt opravdu přežilo těch 90%, takže jeden úl nepřežil, ale to je přirozené, je to normální a přezimovali. Jo, většina.
1: No dobře, a teď už je čas stáčení medu, tak kde máte medomet a takové všechny ty náležitosti, co správný včelař má?
2: Tahal jsem to do auta a stáčil jsem to do jedné včelárny, v jedné vesničce v Těškovicích, ale teďka mám možnost tady mít jednu místnost, takže to všechno by probíhalo i tady v budově.
1: Takže další umělecká činnost, tvorba medu.
2: Ano, ale to tvoří děvčata včely a trubci jim k tomu taky pomůžou, ale jo. Je to dobrý relax a studium na celý život.
1: No a nadchl už jste někoho z umělců pro včelaření, když vás tak pozorují?
2: No, tím, že je tu komunita, tak občas mi upozorní, že se nějaké třeba vyrojily a tak, takže to ta komunita funguje, takže obdarovávám medem, ať z toho máme každý nějaký užitek.
1: Dodává šperkař a také včelař Honza Michalisko. Z komunity umělecké na Frání Šrámka 5 z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne vám všem. Pojďte se s námi teď vydat na malou chvíli na Bruntálsko. Zámek v Jindřichově je totiž dominantou i pýchou obce, která ho má ve svém majetku a tak s pomocí dotací investuje do jeho renovace. Areál plánuje využívat jako kulturní, společenské i turistické centrum. Ovšem už dnes zámek slouží jako zázemí místního muzea a návštěvníci si interiér i přilehlý park tak mohou prohlédnout v rámci prohlídek. O ty se stará kastelán Tomáš Petr, který provedl i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou.
1: Kastelán Jindřichovského zámku Tomáš Petr mě zavedl do místnosti, které se dá říci nejstarší tady v rámci tohoto objektu.
2: Prvního patra 100%, vůbec nejstarší je prakticky přízemí, které pochází ze začátku prakticky vybudování zámku. Ten byl postaven v druhé polovině 17. století. Postavili ho hrabata Hodická z Hodic a postavili ho v pozdním barokním, takzvaném manieristickém stylu. Dole je dochováno zhruba 80% přízemí a jsou tam nádherné klenby.
1: No a tady tato nejstarší jako místnost, ta je pozoruhodná tím stropem, koukám správně.
2: Celkově stropem i těmi vitrinami. Pochází prakticky z doby Bartensteinů, což byli druzí šlechtičtí majitelé zámku. A původně tato místnost sloužila jako přípravna jídla. Toto byly příborníky, dnes je to situované jako knihovna.
1: Mezi příborníky je odborný název, nevymyslím.
2: Tak je to prakticky tapeta.
1: Tapeta, no.
2: Není to obraz, je to tapeta.
1: A ta má s jídlem hodně co společného.
2: Ano.
1: Protože tam je, popišme to, co tam lze vidět. Jsme v kuchyni, předpokládám, protože něco tam se děje se zvěřinou.
2: Věší srnu před zpracováním.
1: Dvě slepice pod lavicí zatím odpočívají, netuší, co je čeká.
2: Pes čekající na kost s kocourem.
1: Pes čekající na kost. No a to je původní?
2: Ano, je to prakticky z 18. století. Kam? Bartensteinové vlastnili zámek od roku 1739 až do roku 1866, kdy rod Bartensteinů vymřel po meči a koupili ho Kleinové.
1: S rodem Kleinů to zámecké sídlo v tom smyslu jako zámku, fungování zámku končí?
2: Ano, Kleinové tento zámek vlastnili od roku 1866 až do roku 1945, kdy byl znárodněn přes Benešovy dekrety.
1: No a rod Kleinů, přibližme ho, to byli podnikatelé místní?
2: Rod Kleinů byli podnikatelé, kteří pocházeli z absolutně skromných, spíš chudých poměrů. Jejich dědeček byl obyčejný domkář, jejich otec již byl statkářem, ten si vzal za manželku Marii Elizabetu Amplovou ve svých 34 letech a splodil s ní ještě 9 dětí. A 6 bratrů se dožilo dospělosti a ti založili Kleinovo imperium.
1: A oni měli šlechtický titul?
2: Potom měli šlechtický titul. Díky svým zásluhám a všemu dostali šlechtický titul s přídomkem von Wiesenberg.
1: To je jenom takový základní vhled do historie tohoto zámku, kam vodíte návštěvníky potom, po této místnosti.
2: Po této místnosti prakticky se přesouváme do hlavních sálů a to je z doby Kleinů. Zůstaly nám pouze 2 sály, je to rytířský, spíš audienční místnost, rytířský sál a malý sál, což byla pracovna barona.
1: Tak.
2: To je jediné, co nám zůstalo z doby Kleinů.
1: No to už jsme ve velkém sále.
2: Ano, teď jsme prakticky v audienční místnosti rodu Kleinů. Poslední rekonstrukce celého zámku proběhla Kleiny v roku 1923 a celý zámek vypadal v této podobě.
1: Takže toto je vlastně nejdochovanější interiér
2: celého zámku. Protože prakticky od roku 1951 až do roku 1957 zde potom byly ubytované korejské děti, což byli sirotci z korejské války a od roku 1957 to byl ústav pro mentálně postižené chlapce. Proto se celý zámek prakticky přebudoval pro jejich potřeby.
1: Představit si, že tady v tom velkém, vlastně, jak se nazýval ten sál, audienční?
2: Je to audienční místnost, říká se to nový rytířský sál, ale v té době, kdy byly Kleinové, prakticky to byla audienční místnost.
1: Tak představit si, že tady
2: se potkávali státníci a podnikatelé.
1: Představit si, že tady v tom velkém audienčním sále s tím velkým vlastně hodovním stolem, tak byly postýlky.
2: Tady nebyly. Tady nebyly postýlky. Prakticky v těch ostatních třech křídlech zámku, tam byly ubytované ty děti.
1: A tady možná měli jídelnu, ne?
2: Ani jídelnu, tady to bylo spíš nějaký vánoční večírek nebo něco takového, jo? Ale normálně zde děti neměli přístup.
1: No a co bychom posluchačům měli popsat, tak je to dochované obložení oken. Původní.
2: Ano, ty obložky jsou původní. Prakticky celý sál, krom podlahy, je původní. I lustr, který je zde zavěšen, je původní a údajně váží 650 kg. Funkční.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Tomáš Peter, kastelán zámku v Jindřichově na Bruntálsku. A my se tam vrátíme určitě i po písničce. Teď už Iveta Bartošová. Pěkné odpoledne.
3: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se tedy opět vracíme na Bruntálsko. Jindřichovský zámek je památkově chráněný objekt, který prošel už v minulosti řadou přestaveb. Ta současná respektuje původní historickou hodnotu. Až skončí stavební ruch, tak návštěvníci pak mohou využít třeba nové informační centrum. Na jaře se s kastelánem zámku Tomášem Peterem setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Teď máte na zámku trošku rušno, probíhají stavební práce.
2: Od loňského roku se zahájila pomalinku rekonstrukce, kompletně nádvoří, a od letošního roku momentálně se dělá nové infocentrum a postupně se bude rekonstruovat celé první patro zámku. Začíná se prakticky východním a jižním křídlem, které by měly být zpět situovány do doby Kleinů a fungovat jako zámek.
1: To znamená, my se vracíme do té první poloviny minulého století.
2: Ano, do toho roku 1923 zhruba, kdy to naposledy zrekonstruoval Adalbert Klein.
1: Nahlídneme ještě někam?
2: Tady bylo prakticky ta pracovna barona a...
1: No, ještě, že jsme nahlídli za ty dveře.
2: To už bylo také upravené osvětlení a všechno, že?
1: No, ale tady v této místnosti, která přiléhá tomu audiečnímu sálu, tak jsou monumentální dva podpůrné sloupy.
2: Ano.
1: Ale vlastně velmi atypicky umístěné v rámci té dispozice.
2: Já si myslím, že jsou velice krásně umístěné a zkuste si na ně zaklepat.
1: Ano.
2: A zjistíte, že nejsou mramorové.
1: Nejsou mramorové, tak jaký zvuk nám to vydá?
2: Co ne, je to něco prakticky jako lisovaný sololit.
1: A to je teda původní?
2: To je původní. Ono prakticky i ty ozdoby na těch obložkách i na dveřích nejsou řezbařská práce, ale jsou to vylisky. Každý ten ornament je skládán, dejme tomu, z 30-50 kusů.
1: No a tam v té horní části je tam teda iniciála Kleinů. Vidím správně, je to
2: ano.
1: Káčko.
2: Jsou to Kleinové. Jinak v erbu oni mají 4 sepjaté ruce.
1: A
2: pod tím je prakticky latinský nápis Concordia et Labore, a to znamená svornosti a prací. A je to prakticky motto toho, že byli podnikatelé a z absolutně chudých poměrů se vypracovali vlastní píly.
1: Tak s vámi se návštěvník podívá kam, kdyby sem přišel v rámci
2: tady pohlídky. Návštěvníci přijdou, tak prakticky procházíme celý zámek.
1: No teď se nedostane do rozestavěných částí.
2: Teď se nedostaneme akorát prakticky do té části, kde se dělá to nové infocentrum, ale jinak jdou vidět i dole ty klemby v tom manieristickém stylu a to.
1: Kolik pater má zámek?
2: Při zemi první patro a půdní polopatro. A zámek Bartensteinové přestavovali v roce 1844 do empirové podoby, poněvadž v roce 1844 Jindřichov zasáhl obrovský požár. Vyhořelo prakticky kompletně všechno. Během několika hodin zhořelo přes 200 domů, 200 stodol, prakticky vyhořel zámek, fara, pivovar, všechno.
1: Takže vlastně podnět pro...
2: Byla to taková apokalypsa, když to tak řekneme.
1: A vstal z popela tím pádem.
2: Ano.
1: No, procházíte s lidmi celý zámek, to znamená, my jsme teďka v patře
2: prvním
1: a...
2: Nahoru se nechodí do půdního polopatra.
1: A dolů s nimi chodíte?
2: Dolů chodím, tam jsou právě ty klemby v tom manieristickém stylu.
1: Podíváme se na ně?
2: Můžeme se podívat.
1: Tak, teď my jsme přeskákali úsek, který je opravdu staveništěm. A teď jsme v místnosti
2: při zemi zámku a to je jeden ze dvou obrovských sálů z doby hodických, kteří tento zámek stavěli.
1: Ten je cený kvůli klenbám.
2: Ano.
1: No tady se skoro nic nezměnilo.
2: Ne, je to původní a letos už má probíhat rekonstrukce, budou se dělat nové podlahy a podlahové topení. Doufáme, že se do těch klen vůbec nebude zasahovat, poněvadž v dnešní době, dá se říct, není nikdo, kdo by to byl schopen v takové kvalitě udělat.
1: Klobouk dolů, jak se jim to před staletími povedlo. No a pane Kasteláne, nejstarším bodem areálu zámeckého je kaple. Nebo byla
2: nejstarším
1: kaple.
2: Bodem byla kaple, to bylo původní, co bylo, byla postavena v roce 1536 a vysvěcena roku 1539 Stanislavem II. Pavlovským, což byl bratr majitele tehdejšího panství. A z té doby, roku 1539, pochází i místní jindřichovský pivovar. Dnes už bohužel není funkční, ale byl plně funkční až do roku 1970.
1: A po té kapli je nějaká památka?
2: Po té kapli... Není žádná památka.
1: Ona vlastně fyzicky na tom zámku není
2: ne,
1: už,
2: ne.
1: Ale vy máte fotografii.
2: ale to taky není stoprocentní, že to je ta původní.
1: Aha.
2: To je zámecká kaple a z této, která je na té fotografii, když se dostane někdo se mnou nahoru do půdního polopatra, tak je tam opravdu zbytek toho stropu.
1: Mm-hmm.
2: Poněvadž ona byla zbouraná. Údajně byla napadena dřevomorkou, ale to nikdo neví.
1: A ta kaple bývala kde? V jakém místě?
2: Prakticky severovýchodní roh zámku. Když potom půjdeme do parku, tak v rohu zámku je ještě okrouhlá věžička a to prakticky byla modlitebna pro panstvo, která navazovala na kapli.
1: Kastelán Tomáš Peter, z Jindřichova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: A také naše pravidelná letní rubrika Zámecké léto nemůže na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava chybět ani dnes. Po loňském velkém úspěchu vám tedy i letos Zámecké léto rádi nabízíme. Celé prázdniny vás zveme na naše památky a průvodcem je i tentokrát František Kinský, kterému teď už předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámku Čech, Moravy i Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupili jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů, které konkrétně řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme za 4 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu. Ostrava je pro vás máme připraveny. Po 16. hodině to bude čas pro pondělní sváteční humoriádu a pozvání do té dnešní s datem 6. července přijal Zdeněk Junák. Tak krásné odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. Na Frýdecko-Místecku zemřel cyklista. Na chodníku ho srazil opilý řidič. Opavské městské fontány jsou po rekonstrukci. Zítra bude převážně oblačno, místy s přehánkami a teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Jedna 50 železničních přejezdů v Česku letos dovybaví Správa železnic závorami. Půjde hlavně o ty na silnicích druhých a třetích tříd, potvrzuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
1: Železničních přejezdů je v České republice podle Správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Závory mají 2 tisíce z nich. V Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel dnes ráno cyklista. Podle dosud zjištěných informací ho srazil řidič osobního auta, který vjel do protisměru a pak na chodník. Z místa nehody řidič odjel a poté havaroval do příkopu. Dechová zkouška ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Uvedla to policejní mluvčí Nikol Bočková. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté. Po částečné rekonstrukci jsou dvě velké fontány v centru Opavy. U kašny na náměstí Osvoboditelů se už před časem objevily praskliny, kterými unikala voda a bylo nutné rozebrat bazénový povrch. Už je opravený a nově natřený. Opavské technické služby taky vyčistily vodovodní trysky.
3: Podobný zásah byl nutný také u velké fontány před Slezským zemským muzeem, kde se navíc musela rozebrat a znova sestavit kamenná výzdoba malého ostrůvku. Náklady na obnovu obou fontán byly téměř 1 milion korun. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Bohumín nalepil na prosklené autobusové přístřešky nové štítky s názvy zastávek a znaky městských částí. Označení se objevilo na více než 40 zastávkách. Cestujícím má usnadnit orientaci, řekla mluvčí Bohumína Jana Končítková.
4: Myslíme si, že kromě usnadnění orientace vytváří polepy atraktivnější dojem z veřejného prostoru. Právě proto jsme zvolili střídmé grafické řešení v černé, bílé a šedé barvě, které neruší okolí, ale zároveň je dobře čitelné.
1: Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. Ke smrti ho odsoudil koncil v Kostnici kvůli kritice poměrů v katolické církvi. Té vyčítal třeba prodej odpustku anebo hromadění majetku. Češi si dnes církevního reformátora připomínají tradičními bohoslužbami anebo slavnostmi. Celodenní trhy jsou i v jeho rodném městě Husinec.
0: Počasí.
1: V noci bude v kraji oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo občasným deštěm, teploty kolem 15 stupňů. Zítra přes den pak čekáme oblačno, přechodně až zataženo a zejména odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 v Bohumíně na 365. kilometru

0: u Vrbického jezera ve směru na Ostravu havarovalo osobní auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
2: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
3: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
2: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ano. Ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako mimo mlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když seš hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
5: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
6: Dobrý den, zdraví vás taky.
5: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
4: Dobře.
5: Ačko.
4: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
7: Dobré dopoledne, panové. Jde vás Petr z Hroty a přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
4: Zapisujeme, připisujeme mu bod, tedy další telefonát a hlas.
8: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
6: Ptejte se, Frantíku.
8: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
6: Lubomír Řezanina?
8: Ano.
6: A co by měl dělat?
8: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
6: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
8: Řeka Zambezi.
6: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
8: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
6: Ano, Řeka Zambezi.
8: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
4: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
8: Jo, Ačko.
4: Dobře.
6: Tak zapisuju. Jo, Frantíku, mějte se hezky.
4: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
9: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
6: Je, děkuju takže, vám.
9: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
6: Mějte se hezky, naschánou.
4: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
6: Jdeme na hřbitov.
4: A jdeme se popovídat hrobům.
10: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
11: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
10: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
11: Co jinýho, že jo?
10: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
11: to je romantický,
10: branku,
11: ale
10: zeď no, jak... a dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově, a ten opravdu, to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
11: To se vám zalíbilo.
10: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
11: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
10: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
11: Tak si tam jde rovnou
10: tak
11: potom
10: tam
11: lehnou.
10: Přilehne.
11: Tak to musel no. být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
10: ona
2: představu.
10: Ona ještě vypadá zdravě.
11: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
4: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
6: jednou
4: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalý rozloučili.
6: Nemám ani jako nějaký
4: ani skladbu hřbitov. Vybranou.
6: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
4: jsi nepřipraven.
6: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem, je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
4: to, se
6: to zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
4: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
6: No, no.
4: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
6: ano,
4: tady
6: ano.
4: Bývá opravdu klid.
6: Tam
4: slyší
6: ticho.
4: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
6: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
4: Jo.
6: Tak já bych ho nerad zklamal,
4: ano.
6: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
4: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
6: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
4: a
6: mám...
4: A prodlouží ti to do 120.
6: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
4: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Minákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
12: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Junák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? To, takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Žegnu palíčku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země.
2: U země
1: a
2: ten dojem byl opravdu jako, že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako vyloženě,
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné, k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růz vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: To tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím vás, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrám písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, no. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasáno.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví, Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Janáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdkář takový. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, oh, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: Oh, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co
7: víte,
8: říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je.
7: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde ne. Nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty dom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: A, ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako bych řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju si rana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Jonákem.
2: Ještě jednou za Zdechlavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuál.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám? A
7: prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Žebříček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostrava finančně podpoří městské i neziskové organizace v sociálních službách. Přestavba klíčové křižovatky v Zašové na Vsetínsku jde podle plánu. V Hlučíně začala oprava vzácné hrobky z konce 19. století. Zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami a teploty do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ostrava dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními anebo sociálními potížemi. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou mít provozovatelé sociálních služeb příležitost o městské peníze požádat na konci září.
2: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Do poštovních schránek chodí v posledních týdnech podnikatelům výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku postupuje podle plánu. Kvůli stavbě nového mostu platí na mezinárodní silnici 1/35 na Slovensko kyvadlový provoz, který výrazně zpomaluje dopravu. Stavbaři zakázku soutěžili s pokutami za každý den zpoždění. Práce by tak podle šéfa zlínského ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka měly skončit v termínu, tedy 15. srpna.
3: My věříme, že to bude tak, jak to máme naplánováno. To znamená, že v tom srpnu bychom to měli pustit už bez omezení. Ta vozovka bude zúžena, ale už pomine ten kyvadlový provoz. Je potřeba velká trpělivost řidičů a zvyknout si na to, že letošní léto prostě je Zašová velmi špatně průjezdná a bude až do toho srpna.
1: Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepřežilo nejméně 21 lidí. V Hlučíně začala rekonstrukce památky, která je jediná svého druhu v této části kraje. Rodinnou hrobku rodiny Vete Kampovi z konce 19. století poškodili sprejeři a opravu vyžadují i další části budovy z pískovcových kvádrů. Hotovo bude do konce září, potvrdila mluvčí hlučínské radnice Kristina Skulinová.
4: K čištění mauzolea bude použita tlaková voda, případně šetrná abraziva nebo vhodná rozpouštědla pro odmaštění. Fasáda pak získá novou vrstvu ochrany. Z městského rozpočtu je na tuto záchranu vyčleněno téměř 320 tisíc korun.
0: Počasí.
1: Zítra bude v regionu oblačno, přechodně až skoro zataženo a zejména odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 35. kilometru za Rychalticemi ve směru na Příbor stojí porouchané auto, očekávejte tam zdržení. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám.

Hezké sváteční odpoledne, máme 4,5 minuty po 17. hodině a před námi je celá vaše podvečerní hudební pošta, písničky na písemná i telefonická přání. V druhé půlce hodiny chybět nebudou. Připomínám, že dnes si připomínáme upálení mistra Jana Husa, máme státní svátek, přesto bych moc ráda popřála dnešním oslavencům, vám, kteří jste se narodili 6. července anebo v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Úvodní písnička je s Richardem Millerem, ty další už za chvíli. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vážená redakce Českého rozhlasu Ostrava, tak začíná první dnešní písemné přání, které jsme od vás dostali a je hned pro několik oslavenců. Milá redakce, prosíme o písničku 6. července. Bude členům klubu důchodců v Paskově, kteří v červenci slaví své narozeniny. V červenci slaví paní Miroslava Kuchařová, také paní Margita Švarcová, paní Ludmila Micková. V červenci oslavuje své narozeniny také paní Miluška Klimundová, paní Blažena Bojevová a také pánové pan Jiří Zeman a pan Jaromír Bartoš. Tady už je blahopřání, milí oslavenci. Laskavá slova a k tomu smích, probrečet život, to by byl hřích. Zasmějte se od plic a vaše tělo najednou získá, co dlouho chtělo. S přáteli bavte se, užívejte života, nejhorší nemoc bývá samota. Váš život bude vždy dávat smysl, dokud si udržíte veselou mysl. Na vaše zdraví číše zvedáme a živio, živio, za radostí voláme. Ať zdraví, štěstí je s vámi na pořád, to chceme vám dnes upřímně přát. Přeji vaši přátelé z klubu.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s vaší podvečerní hudební poštou přidávám další blahopřání. A také to je pro hodně oslavencům. Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci členům klubu důchodců z Bystřice nad Olší, kteří své narozeniny slaví v červenci. Jsou to tyto dámy: paní Anna Vantuloková, paní Květa Činčalová, paní Olga Marošová, paní Ivana Sučková, paní Anna Svěčová, paní Anna Olšarová a paní Žofie Šmeková. A také pánové, pan Vladislav Stebel, pan Karel Pubík a pan Henrik Pavlak. Takové je naše přání. K narozeninám vám jdeme přát, jak to zvykem bývá, aby se vám splnilo vše, co vaše srdce skrývá. To přeje všem oslavencům samospráva klubu důchodců z Bystřice nad Olší a posílá písničku.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Milé Ostravské rádio, prosíme o perníkovou chaloupku od Františka Ringo Čecha. 6.7. slaví totiž krásné narozeniny náš vnouček Kubíček. Přejeme mu jen to nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně kamarádů, ať se mu prostě v životě daří úplně všechno. No a zítra, o den později, slaví jmeniny jeho teta Bohunka. I té přejeme jen to nejlepší, hodně zdravíčka, pohody a radosti. To přeje celá rodina a za všechny babička a děda.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ta dnešní podvečerní hudební pošta je vám už k dispozici i na telefonická přání linku 59 611 22 66 vám už dávám k dispozici.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: K dispozici už máte telefonní linku 59 611 22 66. Vítám paní Lidušku, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, můžu?
1: Ano, pro koho bude písnička?
2: Já bych se chtěla poslat do Dobrým Távu jednomu kamošovi, ten bude slavit 50.
1: Ano.
2: A o těch kluků, těch narozeniny.
1: Dobře, duo Yamaha jste si přála a narozeniny.
2: No a chtěla bych se to ještě poslat k nám do práce. Všichni, kteří mě poslouchají, tak pro toho kamaráda, který bude mít narozeniny zítra. A to slyší Marian ode mě.
1: Dobře.
2: Že se mu dala zahrát písničku odpoň.
1: Dobře, tak narozeniny už posílám. Přeji vám krásné odpoledne a loučím se, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, posloucháte podvečerní hudební poštu. Předešla písnička byla k narozeninám a vy můžete vybírat také. K dispozici už máte telefonní linku 59 611 22 66.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Další písnička na telefonické přání. V podvečerní hudební poště vítám paní Jarmilu. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý večer, zdravím Ostravský rozhlas a přeji písničku pro mě, pro radost, moji sestru Jišku, paní Zdeničku Lapišovu, paní Hánku z Havířova, paní Jarmilu z Třince. Děkuji, paní Ivetko, nashledanou.
1: Tak písničku Život je boj už posílám a také se loučím. Hezký podvečer přeji, naslyšenou.
2: Naschle.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A také podvečerní hudební pošta, do které se dovolala paní Eliška. Vítám vás, hezký sváteční podvečer přeji.
3: Děkuji za přivítání, vám taky přeji hezký sváteční podvečer. Děkuji. Podvečer, Eliška s Argoškem. A písničku bych chtěla dneska poslat pro potěšení a pro radost a pro dobrou náladu Jarmilce a Kazimirovi do Třince a jejich kamarádce paní Emilce, Karlovi do Karviné, Broňce s rodinou do Leskovce, Švecovým a Pelikánovým do Fulneku, Trudce, Aničce, Zdeničce a paní Motlochové na Kamenec, paní Danieli do Nového Jičina, Marušce do Rožnova, Jarmilce do Havířova, Aleně do Poruby, paní Aničce a panu Petrovi na Slezskou Ostravu, paní Věrce Petrovi do Fritku Místku, Marušce do Orlové, Ondrovi do Velkých Karlovic, panu Jaroslavovi do Staré Vsi, manželům Čerchovým do Poruby, moje rodině od Evy a od Vladušky do Prahy a všem, kteří jsou úplně sami, nemají kdo zahrát, tak pro potěšení všem tady tuto písničku posílám a ještě všem děkuji, kteří podporují mého kanisterapeutického pejska Argoška a proto zdravím všechny moje kolegy a kolegyně kanisterapeuty do Fritku Místku a do útulku do Ostravy Třebovic. A vám, paní Vetko, děkuji za vybrání písničky, která je za odměnu i pro vás.
2: Děkuji, písničku už posílám a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou, napodobně.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přivítat můžu také paní Marušku. Hezký podvečer.
2: Do hezký podvečer. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla nechat zahrát Elišce Svůneku s pejskem Argočkem. Přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a děkuji za to, že mě nechává zahrát. Hance z Mišku s manželem a Věrce z Mišku s přítelem. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a všem lidem, kdo nemůže zahrát.
1: Dobře. Vybrala jste písničku Nezacházej slunce, tak ji posílám a vám přeji krásný podvečer.
2: Vám taky, naschledanou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Městská nemocnice v Odrách chystá opravy lůžkových oddělení. Na ruzyňské letiště přiletěl první ze dvou letounů Embraer. Armáda je pořídila za více než 11 miliard korun. Opravy chodníků v Karviné potrvají celou stavební sezónu. Zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy zaprší a naměříme do 26 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce začnou v roce 2027. V provozu zůstanou ambulance.
2: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti. Vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy CZ. Model C390 Millennium uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí anebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci příštího roku. Armáda dala za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Karviná se pustila do oprav chodníků po celém městě. Část prací je už hotová. Přes prázdniny přijdou na řadu chodníky, například u základních škol Slovenska a Borovského. Město letos na chodníky vyčlenilo 70 milionů korun, řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
3: Při plánování oprav se díváme nejen na technický stav chodníků, ale také na to, co se bude v dané lokalitě dít v nasledujících měsících. Pokud tam mají naplánované práce i další správci sítí, snažíme se všechno sladit tak, aby se místo nemuselo rozkopávat několikrát. Je to pohodlnější pro obyvatele a zároveň to šetří peníze města.
1: Nové lavičky na náměstí v Ostravě Mariánských horách jsou vyrobené z recyklovaného textilního odpadu. Náměstí je už šestým místem, kde městská část tento udržitelný materiál využila. Lavičky v lokalitě dříve byly, radnice je ale odstranila kvůli stížnostem na hluk a nepořádek.
4: Po odstěhování laviček začaly na radnici chodit stížnosti, že se není kam sednout. Nové recyklované lavičky jsou jednomístné, aby tolik neinspirovaly k vysedávání. Radnice po čase vyhodnotí, jestli se řešení osvědčilo. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Zítra přes den pak čekáme oblačno, přechodně až skoro zataženo a zejména odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na horách naměříte mezi 16 a 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 v Ostravě Koblově na 363. kilometru ve směru od Bohumína stojí porouchané auto. Očekávejte tam zdržení. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji příjemný podvečer. Po 18. hodině můžu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava slíbit, že si řekneme něco víc o naučné stezce dědictví Břidlice. V druhé půlce hodiny to vás čeká už lidová muzika a pravidelný pondělní pořad Muzikanti hrajte. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Podvečerním vysílání Českého rozhlasu Ostrava se teď ještě můžete s námi vydat na Vítkovsko. Už jste někdy byli v Zálužném? Pokud se vydáte po naučné stezce dědictví Břidlice od Bílé holubice v Mokřinkách, dojdete na kopec nad potokem Horník. No a právě tam se za historii těžby Břidlice vydali také znalec místní historie a průvodce Petr Zahnaš a redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: My jsme s Petrem Zahnašem někde v lesích u Zálužného a samozřejmě v Národním geoparku krajina Břidlice a jsme v úpatí kopce, který je, jak jsem pochopila, docela provrtán různými štolami. Mám pravdu nebo ne?
2: Ano, ten kopec je vlastně jedním z úbočí potoka, který se už jmenuje Horník. To znamená, že má něco společného s dolováním, má něco společného s tím, že se tady těžilo. No a v tom svahu toho údolí v lese je 7 štol, v nich se na konci 19. století v letech 1873 až 88, čili 15 let, se tady těžila Břidlice, pokryvačská Břidlice.
1: 7 štol, proč se vrtal tak jako kousek za kouskem, proč se neudělalo nějaké větší důlní dílo?
2: Ten kopec je v poměrně prudký svah a štoly do toho kopce v podstatě jdou takových nějakých 150-200 metrů od sebe. Oni museli v část toho kopce nechat neprovrtanou, protože jinak by ten svah destabilizovali a celé by se to mohlo zesunout. Takže mezi jednotlivými štolami, jak v té horní úrovni, tak v té úrovni dole, kde protéká potok, Horník, je vždycky vynechaný nějaký pilíř nevytěžené horniny.
1: Kdo tady vlastně ta důlní díla zřizoval? Bylo to pod patronací nějakého jednoho podnikatele, nebo jak to vlastně chodilo tenkrát?
2: V podstatě lidé, kteří tady žili stovky let, tak tu Břidlici znali. Oni je měli na svých pozemcích, občas někde byl vychoz nějaké břidlicové skály, takže oni si to lámali, protože jsou to ploché kameny, tak si z toho dělali dlažbu na zahradách a i dlažbu v komorách, v předsíních, v domech. No a až od začátku nebo 30. let 19. století se to používalo tak, jak to prostě každý měl možnost využít. Ale vtehdy vyšel požární řád, což byl zákon v Rakousku, a ten stanovoval, že na nově stavěné objekty musí být použita nespalitelná krytina, aby požár se nešířil z jedné střechy na druhou. No a mezi nespalitelnými krytinami byla uvedena Břidlice. Červené pálené tašky, plech a Břidlice.
1: A ta Břidlice pro místní byla nejlevnější, tím pádem předpokládám.
2: Nejlevnější a jednak ta Břidlice jako nerost, když se tady začala od těch 40. let 19. století ve velkém těžit v celém nízkém Jeseníku, tak té krajině obrovsky pomohla, ekonomicky. Protože ti lidé, kteří ji měli na svém pozemku, tak ji buď těžili sami, anebo to pronajali nějaké těžařské společnosti. Zaměstnání tady našlo obrovské množství lidí a navíc, vzhledem k tomu, že první vlaky tady začaly do Budišova odsud dolů jezdit až někdy v 90. letech 19. století, tak celé 19. století místní sedláci měli zase výhodný příjem z toho, že to rozváželi po stavbách v širokém, dalekém okolí, v podstatě po celé střední Evropě. Od Baltu až po Jadran, od Prahy až po Budapešť. Všude se používala Břidlice z nízkého Jeseníku jako krytina.
0: Vysvětluje prozatím ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Petr Zahnaš, znalec místní historie, spisovatel a také průvodce Národním geoparkem Břidlice. No a jak je to třeba právě s přístupností jednotlivých štol? To nám řekne po písničce. Teď už Phil Collins. Příjemný poslech.
3: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: se redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava s Romanou Kubicovou a také s průvodcem Petrem Zahnašem zůstáváme v Zálužném na Vítkovsku. Právě tudy můžete totiž putovat po naučné stezce dědictví Břidlice. Ta poutníky vede kolem několika opuštěných důlních děl.
1: Jsou přístupné, nebo jak je to, kdyby někdo se k něčemu dostal a teď se tam snažil nějak vloupat?
2: Tyhle ty doly jsou takzvaná stará důlní díla a stará důlní díla, jakákoliv důlní díla, včetně starých, jsou veřejnosti nepřístupná. To znamená, že když jdeme tady kolem některých těch důlních děl, tak můžeme nahlédnout do té jámy třeba. Ta stezka vede po okrajích těch důlních děl, čili se můžeme podívat do Nitmanova dolu a podobně. Ale vzhledem k tomu, že tu naučnou stezku, když jsme ji vymysleli a pak město Vítkov realizovalo někdy v tom roce 2013, tak jsme říkali, ona vede po jednotlivých důlních dílech a jedno z nich je jedna z rábových štol, které jsou tady v tom kopci. Je jich celkem 7, ale ta jedna je z nich nejpříhodnější pro to, aby se do ní dalo vstoupit. Takže jsme jako spolek Zálužné ji získali od státu a stalo se z ní ne staré důlní dílo, ale opuštěné důlní dílo. To je jiný
1: pojem. Jiná klasifikace.
2: Tak. Je to zapsané v jiném rejstříku, ale pořád je to ta stejná díra do země. Staré důlní dílo nemá majitele a stará se o to stát. Opuštěné důlní dílo je pořád ta stejná díra do země a má majitele. Tím jsme se stali my jako spolek. Ale je opuštěno horníky. Nikdo jiný tam nesmí. Kromě nás jako majitelů, ale to nebyl účel. Takže jsme museli postoupit další a na bázi s tím, že opuštěné důlní dílo se překlopilo do třetího rejstříku a to je rejstřík podzemních objektů. Podzemní objekt je třeba tunel nebo vinný sklep a tam už veřejnost může. Takže se z toho stal podzemní objekt a protože ten, kdo to tady začal dělat a to tady těžil v tom kopci, se jmenoval Johan Ráb, tak ty štoly byly Rábovy a proto se i ta štola jí říká a jmenuje Rábova štola.
1: Tak děkuji za upřesnění klasifikace, nevěděla jsem, jak to chodí. Nicméně my sedíme tady na lavičce, je tady altánek, jsou tady informační tabule, takže to všecko jste tady nechali dobudovat, aby turisté měli vlastně nějaké zázemí, aby si mohli odpočinout, dát si tady tu svačinu.
2: V podstatě postupně ta myšlenka zpřístupnit přišla někdy v roce 2014, do roku 2018 probíhaly procesy a v roce 2018 jsme tu Rábovu štolu otevřeli a je součástí té naučné stezky a ty naučné stezky jsou součástí Národního geoparku Krajina Břidlice. Takže teď Národní geopark nějakým způsobem prostě se rozhodl, že ty stezky víceméně po 10 letech užívání upraví, opraví, inovuje, vylepší. No a postupně tady přibyl ten altán, který tady máme, přibyly tam ty dvě lavičky. No a pro návštěvníky, kterých tady máme dost, dá se říct, požehnaně, tak je tady i možnost si odpočinout, protože do té štoly můžeme vodit skupiny maximálně po 10 osobách. Takže když přijde větší skupina, tak ti ostatní mají mezi tím možnost se tady posadit, podívat se na ty informační tabule v altánu a podobně.
1: Dodává náš dnešní průvodce krajinou Břidlice Petr Zahnaš. Ze Zálužného Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším středečním hostem bude mladá úspěšná výtvarnice Lucie Rosická, absolventka dvou vysokých škol a podle seznamu Forbes jedna z nejúspěšnějších Čechů a Češek do 30 let. O tvorbě i zvykání si na Ostravu řekne více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava v pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s vidovou písní.
2: Příjemný sváteční podvečer a nerušený poslech pořadu Muzikanti hrajte vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Hublík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Včera 5. července byl státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Dnes máme státní svátek Den upálení mistra Jana Husa. Jan Hus se narodil kolem roku 1370, pravděpodobně v Husinci u Prachatic. Byl římskokatolický kněz, středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky. Od roku 1398 vyučoval na Pražské univerzitě. V letech 1409 až 1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi. V současném chápání je hereze náboženský směr v rozporu s oficiální církví a exkomunikovala jej v roku 1411. Exkomunikace je vyloučení ze svátostného společenství církve, to je s možností přijímat a udělovat svátosti s určitými výjimkami. Je to jeden z nejtěžších trestů používaný církvemi. Přesto se Hus v listopadu roku 1414 dostavil na kostnický koncil, aby se očistil ze všech nařčení. Byl však odsouzen jako kacíř a následně vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. K tomuto aktu došlo, jak všichni víme, bohužel 6. července 1415 v Kostnici, starobylém městě ležícím na jihozápadě Německa ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, poblíž švýcarské hranice. Osvojení nebo nastudování dalších historických faktů už necháme na vás, vážení posluchači. Poslechneme si však jeden z nejznámějších chorálů doby husitské, Ktož jsou boží bojovnici, zapsaného v jistebnickém kancionálu 20. letech 15. století. V současném aranžmá hraje a zpívá plzeňská skupina Eltin.

Státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, nám připomněla v současném aranžmá středověkého chorálu Ktožsů Boží bojovníci kapela Eltin z Plzně. Během pořadu Muzikanti hrajte vám dnes představíme studiové snímky ostravské cymbalové muziky Tolár a gorolské kapely Novina z Jablunkova, natočené během roku 2021 v rámci takzvané prvovýroby Českého rozhlasu Ostrava. Jako hudební režisér jsem se s mistrem zvuku Markem Hoblíkem v listopadu 2021 podílel v našem studiu S1 na realizaci nahrávek ostravské cymbalové muziky Tolár. Vybíráme ukázky dramaturgicky zaměřené na region Valašska, které upravil kapelník, cymbalista, též harmonikář, známý muzikant Petr Kolár a natočil se svou šlapající kapelou, vedenou primášem Ondřejem Zedníčkem. Úvodem zazní série 4 nápěvů ze severního Valašska v tanečním stylu Valašský, řečeno s Leošem Janáčkem starodávný. Zahrajte ně do kolečka, Za horama v lese, Aj za tu na šust. Stodolenku a Teče voda skokem, které Petr Kolár upravil a sjednotil pod název Zahrajte mě do kolečka, tedy starodávné z Rožnovska. První a druhý hlas natočil playbackem sám Petr Kolár, kterého pěvecky doplní Petra Klementová jako host z Valašského vojvody. Hraje cymbalová muzika Tolár s primášem Ondrou Zedníčkem, v současnosti také primášem Beskydského folklorního orchestru.

červnu roku 2021 jsme v rámci prvovýroby natáčeli v ostravském rozhlasovém studiu S1, tentokrát s mistrem zvuku Alešem Huberem, gorolskou kapelu Novina z Jablunkova. Z jejich novinkové kolekce vybíráme originální nápěvy z horské oblasti Těšínského Slezska, takzvaného trojmezí České republiky, Polska a Slovenska v pravém gorolském muzikantském i pěveckém štychu. Prvně dáme prostor půvabným zpěvačkám a sboru muzikantů Noviny v provedení a kapela písně Ej Guroničku Guroničku, tak jak se halekalo, neboli zpívalo i stále zpívá, v Beskydských horách na Těšínsku. Jadrný ženský zboreček zpívá v obsazení Dorota Harván a Marie Hečko první hlas, Jolanta Ščuka a Monika Birtus hlas druhý. Následně uslyšíme tento ženský zboreček a sbor muzikantů Noviny v sérii písní Za dveřami a verbíře, tedy Polky a Kulanego. První je milostná a druhá vojenská. Na gajdy Indé se přidá Roman Jakubek. Hraje gorolská kapela Novina s primášem Petrem Birtusem.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pořadu Muzikanti hrajte, nahrávky pořízené v našem hudebním studiu S1 v rámci prvovýroby roku 2021. U mikrofonu je Zdeněk Tofel. Ve zlomku balady z Těšínského Slezska Zachodzi slonečko uslyšíme zpěváka primáše Petra Birtuse a sbor muzikantů kapely Novina.

Vraťme se do listopadu roku 2021, kdy jsme natočili s mistrem zvuku Markem Oblíkem ve studiu S1 další snímky cymbálové muziky Tolar z Ostravy. V tomto obsazení prim Ondřej Zedníček, druhý housle zpěv Martin Zálesky, třetí housle zpěv Bohumír Michal, flétna Nela Stebnická, příčná flétna Valerie Kapcová jako host, kontry a zpěv Jaroslav Srčina a Ondřej Kolouch, violončelo Tomáš Majliš, kontrabas a zpěv Jiří Mazurek, cymbál zpěv Petr Kolár, též umělecký vedoucí a autor hudebních úprav. Závěrem pořadu Muzikanti hrajete si poslechneme Starou Uherskou, neboli sérii 4 valašských čardášů. Léska, léska, bílá léska, v tom klubůckém háji, moja milá zadrýmala a keď som já mal 20 rokov, které dal Petr Kolár název Starouherské čardáše. Zaspívají hosté Gabriela Bordovská a Petra Klementová z Valašského vojvody a mužský sbor ostravské cymbálové muziky Tolar. Přidáme ještě instrumentální směs nápěvů ve dvojštotovém taktu k párovému tanci Točená z Jižního Valašska z okolí valašských klobouků, Klobucké Točené. Cymbálová muzika Tolar hraje s primášem Ondřejem Zedníčkem, v současnosti též primášem Beskydského folklorního orchestru. Pěkný sváteční podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: pravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude Kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Rekonstrukce potrvá necelý měsíc a přijde na téměř 26 milionů korun. Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala více než 2000 obětí, informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojeným do sexuálního vykořisťování, nucené práce anebo nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi. 51 železničních přejezdů v Česku letos dovybaví Správa železnic závorami. Půjde hlavně o ty na silnicích druhých a třetích tříd, potvrzuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
1: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v České republice podle Správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Závory mají 2 tisíce z nich. Po částečné rekonstrukci jsou dvě velké fontány v centru Opavy. U kašny na náměstí Osvoboditelů se už před časem objevily praskliny, kterými unikala voda a bylo nutné rozebrat bazénový povrch. Už je opravený a nově natřený. Opavské technické služby taky vyčistily vodovodní trysky.
2: Podobný zásah byl nutný také u velké fontány před Slezským zemským muzeem, kde se navíc musela rozebrat a znova sestavit kamenná výzdoba malého ostrůvku. Náklady na obnovu obou fontán byly téměř 1 milion korun. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Krnova vybrali v letošním participativním rozpočtu nazvaném Krnovize projekt dětského multifunkčního hřiště v Sovově ulici. Návrh získal v internetovém hlasování 564 hlasů. Město na něj vyčlení 1 000 000 korun, řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Hřiště by podle ní mělo vzniknout do konce příštího roku.
3: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty okolo 15 stupňů. Zítra přes den pak čekáme oblačno, přechodně až skoro zataženo a zejména odpoledne se lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U Slavkova na Opavsku na silnici číslo 461 havarovalo osobní auto. Právě teď se to tam vyšetřuje, projíždějte opatrně. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den. Nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma a připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou, například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer.

0: Odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
1: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
2: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
1: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
3: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací. Sport.
1: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď. Počasí. V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu, ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy snad nárazy přes 50 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď

Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jítra dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho, platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluvě o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle je šlo úplně jako mimo mě a já jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až po to, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističní politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslu. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzion svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džins.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si Nadě Válové kdysi všiml v roce 2005, od té doby jsem ji sledoval a to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku, ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění, to dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A To je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40, no ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách, a on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo, jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo, takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to
3: už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. To nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, Měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo? Vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu pleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnám.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba po ní nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělalo velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mému novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím, slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul, nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak, než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisu, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje, to popisují různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten, taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Hráčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné

0: Takovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
1: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
0: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Sport. Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to 2x6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem. Počasí. V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky k ránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
3: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
4: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
3: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rády, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že a to je pravda toto. Těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom takto.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No tak tohle myslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom abychom to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveřích.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
6: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává kytiny.
6: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
6: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
6: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
6: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic poval se moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhlédl? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina na
3: náměstí,
4: mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak, tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Tak to začalo. Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
6: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění. A to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
6: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem byla mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růži krásnou A ona ji nechtěla uteká přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo co. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaší dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně zlatovlásce, že mouchu jsem neposlal, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, a zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
6: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
6: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
6: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: Byli jste venku nebo doma?
6: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
6: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekne, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
6: ano,
3: zůstali?
6: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, asi, já jsem, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt, je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
6: No je, jak mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla, jak vypadala?
4: No moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo, no. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No ale tak, jinak to je za mladá, dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo, no ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
6: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se divila, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu?
4: Přesně tak. Přesně tak.
6: Víc, ne?
4: Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale čtyřmístní lože v kině, tehdy opravdu koupil. Ale to jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
6: Ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná.
6: Já jsem se tak lekla. Že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
6: Že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. Já už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: A jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku? Jak jste ho prožívali? Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x, 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita. Tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fugl ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gol. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná dneška. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No, byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila, ta byla doma, chystala jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě, no.
5: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nijak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
4: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
4: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
5: No, určitě, určitě. Tak pane Bože, on byl hrozný. Ten mě furt musel mačka naobjímat.
3: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže o čem se bavit. No.
4: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
3: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
4: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
3: Do dneška se mi líbí.
5: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a dva syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A dodnes je teda. Dodnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž dvě naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má autama se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu. Já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem, jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili. A tu lásku vlastně jim věnovali, to se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny a tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám, furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni. Kam je teď? Právě Patrik vezme.
6: Ježišmarja.
5: Ježišmarja. Tak to, toto? No tak to celá děkujeme moc. To jsme rádi.
6: To moc děkujeme, to bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
5: tak
6: z toho,
5: to teda.
6: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
6: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
6: To já mám takovou herku, že jenom to radio. Že to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
6: Ježi, no určitě, to jsem moc ráda. Teda.
5: To teda.
6: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost?
6: To jsme nečekali teda.
5: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní...
6: A Carmen. Máme ji hrozně rádi, taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
6: To určitě,
5: určitě. Určitě si vzpomeneme, určitě.
6: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
6: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
6: Takže to...
4: Tak se to konečně obrátilo.
6: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
6: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
6: Mně to připadá, že to není oběť, to je ta láska, to je to, co člověk, jde to z něho. A není to oběť, já se neobětuju, já to chci tak, já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
6: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
6: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. Toto, ne, my jsme tak zvyklí na sebe. My už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Ta manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světle vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo, tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje, líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No za ty peníze, jo? Tak to bylo samozřejmě. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účinně. Tak jí tam přijde maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To bych jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žárlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no. Tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roku zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, když tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel. Taková,
3: já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako z mojí strany, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku? Ježišmarja. Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otoman, jo? No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Za prvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila. Za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud si to takto dá spát, se samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. To víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let od 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce. Ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář.

0: Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
1: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovaly v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno. Počasí. V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Ne, nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale i sa člověk moudrý pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka neječe.
3: Co to Diana mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba pastí.
3: Páni, tady aby se člověk. Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: No, to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, že by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového to. Do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci. Ano, domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Zdar, prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel. Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
10: Průza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
10: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
3: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeče.
2: Já tak vás dobrá. Kousek doprovodím a pak si vezmu taxíka.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej. Tady je bujon. Hovězí. No,
4: když myslíš. Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: No jakým? Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
5: Jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, bráško.
5: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to mrňa už nespí? No. Máma ještě není doma?
4: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Hmm. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? Mhm. To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte,
0: hlubím? Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdem, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme drobátko posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšela jsi?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšela jsi? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: Co je? Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepicím.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil na sobotu do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Ba ne, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už Bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkají, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncert.
5: Jo, jo.
3: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražený a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. A prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně.
5: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
3: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
6: Na parté, jo?
3: Jako a řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
5: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
3: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde.
6: Jo? On vás ujistí teda. Jako.
3: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
5: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
3: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
6: No, jak to, že nejezdí autem?
5: Jo.
3: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený. Můj je unavený. Už je no. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4 minuty po 23. hodině, vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap a je to tak proto, protože se neustále všecko zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to volno peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všecko zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kdy bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak říkám, on je to furt stejný, jo. Třeba mi, Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama, no. A to je tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma. No.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, kdy jste
0: si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v devadesátkoch. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse. A představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natahal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někdy o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka,

0: jo, může odejít boiler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a najednou třeba potřebujete 10-12 tisíc, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé vyplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 tisíc, tak je mám.
1: Mhm, takže poctivě odkládat.
0: Přesně tak.
1: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření.
0: Ještě bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná paní, ten, kemu voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatické linkaře, kteří volají a přijím, aby se dovolali.
1: Děkuji.
0: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji
1: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze, takže já jsem to tahala a já jsem, ještě mám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu, jo, jestli byli od 6 a nejsem je převlíkla, bylo 6:45 a já jsem měla na půl 7 nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala, no, a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: řekněte,
1: bylo teda.
0: I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně
0: pracovitá. Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak si jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih, já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život, jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost, to je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo,
0: moc
1: přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má výdrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá, by to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka. Ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila a atopický ekzém se nedá moc vyléčit. A je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou dobrou radu.
1: Já vám něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takové ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že no, jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: voč. Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili.
1: Prostě.
0: Takže, teď
1: takže jsme se z toho zvedli, z té ano. bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju
1: Zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý,
0: a
1: každou noc.
0: A zase zavolejte. Naslyšenou,
1: všechny
0: paní
1: zdravím
0: Radko.
1: A děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíle, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařebova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš přivedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešní se toho tabáku je to šílený, že já jsem taky jak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 000 měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám těch věcí, co sbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a hlavně už taky těch možností, a že teď nějakých těch věcí taky budu i zbavovat z toho sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově a i celosvětově klesá. Je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 flašek tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, kam koupil, než měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš tátat nebyl takový šetřivý, že jsme nemuseli na malým všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem jednu dobu jsem našetřil, jako moje vysvětlení, co jsem tenkrát v jedné době jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, ještě ty, co to je ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem nejděl našetřit, no. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A no něčím mě pak zapadla blbá představa, to mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že tam to, co já nesbírám.
0: Jo, takže Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba je ten tabák, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastní dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo ale zrovna hlavně, nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Jmenovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teďko před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období, to znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svoji, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře, to že dopadlo? Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No.
0: Ale víte,
1: musí člověk prostě si vlastně spojit a dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sama, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel postoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, tak plaťte, tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, to myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde. Vy jste
1: ne, tak ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. Mm. Jo, no, prostě, jo, a ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydle tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového, to nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání, jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne, drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo, jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok. A nebo teda dluh, půl roku jsme splaceni jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem už kudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dové platy, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu, děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak jste zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Já si to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
0: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holkofolko dovolený, ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pán Bůh.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sredy, kousek od Dunajský Sredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrál na žádného primadona, jo prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. Tak když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PT pákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kde na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 dnů a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky na měko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500-korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den, byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: radosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuju, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a by důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky, nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A právě, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, že máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 14 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to, abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo
0: těžké
1: hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, umřel mi táta, jo? Já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě a ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odlušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy ji nezachráníte. Protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no. Teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku. Tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí. Tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla.
1: Dokonce jsem to dokopala se mi k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 38 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
0: No tak máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jo? Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po 4.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás. Ano?
1: Takže odpusťte. že jsem vás takhle zdržela, ale já
0: to vůbec není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji vše dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila, a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak teď v současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tedy velice pozitivní. Já tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo, jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou, nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy, ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec, to bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste se nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná, že z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Mm-hmm. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se, samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jakživa jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, a nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: přesně,
0: ušetříte.
1: Tak říkám, ty za vodou,
0: to je dobře.
1: Za vodou, snažím se těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka. Mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem. důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co se všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupek, všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily k šefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš z Klatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. Ach. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit. Nevyskakovali jsme si. Já jsem se snažila to řešit. Vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo. Ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke
1: rozumím,
2: starším.
1: Jenom nějak... Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no... On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela já to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdy se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přinese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluví nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korunu, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofor byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli, takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Teda lázně,
1: autokem. Já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam si děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě práce šlechtí, přináší peníze, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: vám Italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
1: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byl odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídám Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci. Totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za Znojmem nebyli

0: nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska, no prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu, obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila, chuť po limonádě jsem musel zapít pivem, a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, hrouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
2: Ty nemáš klíč, viď?
0: Ne, nemám.
2: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
0: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
2: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
0: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
2: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
0: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi shodávala do kabelky.
2: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
0: No a kde ji máš?
2: Tamhle.
0: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam pod tou dekou?
2: Ano.
0: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
2: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
0: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

0: ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl nablízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu.
1: Byla to samozřejmě nějaká ženská.
0: Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sypěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: jedu dnes.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. A já umím, umím, umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, no, počkej, počkej, jen klid. Jen se tak nevytahuj.
4: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co? Uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, no, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máni, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
4: Ano.
3: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No, prosím, prosím. Jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
4: Jejda nám ke pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
4: Třetí.
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No, právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tady pravda.
3: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: Už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespinká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky, ryby, ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Tady ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou káč.
4: A to tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
4: Takovéhle na výzvě jde tvář se jakoby nic.
0: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
4: Ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Urvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
0: Nestydíš, Urvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
7: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
0: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
0: To třeba ochrastil. Nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
0: Jej, Danánky, my jsme ale... Pojď sem, pojď. Tamhle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
0: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám. No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Urvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsem je poznal.
3: Poznal?
5: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
0: Víš to, Urvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
0: Tak. Jsem ti říkala, Urvínku?
3: Lava lažížala až krbičce hopla a rybka je na hodice. Kapřilíni štěkyš pro ty

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Ano, sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, že ano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit, že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Ano. Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat. Až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: No jo. Pojď, Jerry, prosím tebe,
2: pojď. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Hledanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Vidíš, Jaričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme. Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámošky.

0: kde pak? Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
0: Vidíš, Horvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Teď já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Horvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazíci, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.